Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomeň.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio.

0: se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stát letos na mýtném vybral přes 10 miliard korun. Za první pololetí přinesly poplatky od kamionů a dalších těžkých vozidel do státní pokladny o téměř 6% víc než loni. Více než polovinu celé částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvíce peněz stát vybral za jízdu po dálnicích, které tvoří většinu spoplatněné sítě. Mýtné platí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Požár na jihu Francie už se dál výrazně nešíří. Plameny v departementu Var spálily přes 2,5 tisíce hektarů a hasiči je dostali pod kontrolu. Oheň ale zatím není úplně uhašený, proto zásah pokračuje. Francie se letos kvůli vedrům a dlouhodobému suchu potýká s mimořádně náročnou sezónou lesních požárů. Podle tamního ministra vnitra počet požárů dál roste. Lukáš Provod je nejlepším fotbalistou uplynulé ligové sezóny. Záložník pražské Slávie získal ocenění podruhé v kariéře po hlasování trenérů, kapitánů i sportovních novinářů. Za sebou nechal Vladimíra Daridu z Hradce Králové a Sparťana Lukáše Haraslína. Úspěch slaví i Slávia jako celek. Nejlepším trenérem byl už po páté vyhlášený Jindřich Trpišovský. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na jihu Moravy méně zvoní svatební zvony. Sňatku v našem kraji totiž meziročně opět ubylo, a to o stovku na necelých 5 000. Naopak přibylo rozvodů. Statistika také ukazuje, že stárnou nevěsty a ženichové při první svatbě a logicky tak i rozvádějící se páry. Pro zajímavost, nejstaršímu ženichovi bylo 88 let, nevěstě 81 a největší věkový rozdíl mezi snoubenci byl 52 roků. Dneska oblohu nad Brnem a jižní Moravou zahalí mraky, zejména odpoledne počítejme s možnými přehánkami a také s bouřkami. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ahoj, krásný čtvrtek.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, vy jste to dneska udělali celý nějak naopak, když vždycky začíná mluvit Michal, tak mě to zmatlo.
2: Já jsem si říkal, jestli tě to překvapí, jestli tě to nevykolejí.
1: Mně se dává pozor.
2: Tak, no. S vámi tady Jasmin, David a já, krásné ránko. Jsme moc rádi, že jste se stavili a že tady s náma jste každý ráno. Stejně jako Čina s Chytím začínáme.
0: Hit Radio City Brno.
4: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: překvapovat, jestli tam je toaleťák, jasně. Ale ještě existuje jedno důležité pravidlo. A to sice, že než si sednete, tak se podívat dolů pod vás, protože to jeden chlapík v Americe neudělal a místo vody v té míse byla...
1: Kdo?
0: Kdo?
1: Kdo tam byl?
0: Krajta královská.
1: Aj ta krajta. Ale to je, já se tady toho teda bojím, nevím, jak to máte vy, ale ne, že by tam byla krajta, ty tady u nás jako většinou nejsou, ale že tam bude třeba nějaký pavouk nebo něco takového.
0: Já se bojím doslova těch hadů. Vždycky, když slyším nějaký tenhle případ, tak já pak prostě, i když z toho záchoda odejdeš, tak zavřeš úplně ten záchod, ale stejně ten had by to zvednul, že jo, to je jasný. A prolez by ti domů. Mně to říkali takhle v útulku, kde jsem byla, a oni tam měli i hada a pán mě strašil a pak mi říkal, a to si myslíte, že on by to nezvedl, to prkínko? Říkám, tak děkuji, že jste mě uklidnil.
1: No mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z mísy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
0: Já bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
1: Ale vlastně David nehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
2: Já jsem to celou dobu měl v hlavě, jenom jak to formulovat. Udělal jsi to za mě.
1: To nemusíš formulovat, to je čirý život. A shodou okolností jdeme do zoologický. Shakira, Zoo na Hit Rádiu, 6 hodin 12 minut. Hezké ráno. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into...

0: 7. 3 minuty k tomu, tohle je Bob Sinclair, Love Generation a tohle je taky čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Ani dnes vás neochudíme o rychlou pětku, dneska v 7.35 budete soutěžit o pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu budete mít wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Součástí výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o řadu dalších výhod, bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom to ubytko, ale máte v tom kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: To si myslím, že je skvělý důvod, proč poslouchat Hit Radio i okolo půl osmé. O to budete soutěžit o půl osmé, no a za malou chvíli pro vás máme další hity Hodiny nebo třeba Ava Max. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elite.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Hit Radio.
15: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jižní Moravy nám hlásíte překážku v provozu v Brně v opuštěné ulici. Na úrovni městského úřadu probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Když se podíváte na hodiny, ty ukazujou 6.31. Hodiny, dívej na Hit Radio.
1: Fakt, že máš, co chceš,
2: a dívej, už jdeme pozdě o minutu.
1: Tak jako v začátku, když sladili jsme struny.
0: Posloucháte Hit Radio a David pro nás má ranní update.
3: Ranní update.
2: Prince George slaví 13. narozeniny. Nejstarší syn prince Williama a princezny Kate je po svém otci druhý v pořadí na britský trůn. S přibývajícím věkem se postupně připravuje na budoucí roli britského krále. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Samsung představil novou generaci skládacích telefonů. Na akci v Londýně ukázal tři nové modely, včetně historicky první verze Ultra, jejíž cena může dosáhnout až 70 000 korun. Novinky lákají na vylepšený systém ohybu i jednodušší otevírání.
0: Řekni, kdo dá za telefon 70 000 korun.
2: Strašný.
0: A ještě za skládačku.
2: Tak jako, když se nad tím zamyslí z toho technologického hlediska, že dokážou udělat display, který se ohne, za mě klobouk dolů, ale jak říkáš, 70 000 korun za to, to asi nestojí.
0: Já bych se nad tím dokázal zamyslet, kdyby tady ty technologické firmy dokázaly udělat telefon, který vydrží nabitej alespoň 3-4 dny, jo. Protože takhle z toho máme vlastně v podstatě vzato, technicky vzato pevnou linku. Všichni. Daft Punk, One More Time, další hity pro vás tady na Hit Radio, v 6.32, pojďme si to užít. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rosalyn a Snap. 6.39, dobré ráno, zítra Rádia.
1: Kdybyste mohli vyškrtnout jeden rok školy, který by to byl? Nemusíte přemýšlet vůbec, protože někdo už to možná za vás vybral. A to sice Tomio Okamura, který navrhuje zrušit 9. třídu základní školy, protože by to prý ušetřilo desítky miliard a mladí by mohli dřív do práce.
0: No, jo, to je ten důvod. Já jsem to včera tak někde jenom zahlít a já jsem ten článek ani nerozklikával, protože jsem si říkal, že to je hrozná capina. Říkám si, tyjo, proč jako? A teďka představ si, že ve 14 teda skončíš a co? Takže jako jdeš do práce, že se teda pak zruší střední škola, vysoká škola, nebo jak to mám rozumět?
1: Já tomu taky absolutně nerozumím. Navíc si myslím, že 9. ročník je taková ta příprava na tu střední školu,
0: no,
1: a že tím strašně moc ty děti přece jako ochudíš, no, o tenhle ten ročník. I když jsem četla i názory, že někdo si myslí, že 9. je jenom vlastně opakování 8. a že jo, pojďme do toho, ale...
0: Já bych to nerušil, ale já to vlastně docela chápu, to budou nějaký moresy z domoviny, jo, protože když se v Ázii chodí do práce už ve 3 letech a ve 12 jdeš do důchodu, vlastně tomu rozumím.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elite.cz.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Jižní Moravy máme informaci o bouračce na Brněnsku za Rašovem. Směrem na Zhoř havarovalo osobní auto do lampy, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: za 8 minut 7 hodin. Dáváte si čtvrteční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost. A mě by zajímalo, jestli jste už viděli Odysseu. Dnes je to totiž přesně týden, co tahle Nolanova novinka je v kinech. A my jsme se o tom minulý týden bavili, mělo to asi 60%, jsme koukali na ČSFD. A teď to má, schválně tipněte si, kolik to má. Kolik to má. Ono těch 60% důležitý dodat, že to bylo od filmový kritiku a lidi, co to viděli před premiéře. A teď to má, tak kolik myslíš, Jasmin?
1: 90.
0: Dobře, co ty, Davide?
2: Já se budu víc trošku při zemi, já říkám 82.
0: Tak 85, tak nějak skoro ve středu toho, co jste typovali. 85% není úplně málo. A co není úplně málo, tak to je stopáž toho filmu. On má 3 hodiny. Jasmin se směje, ty jsi říkala, že vy na to vyrážíte.
1: Jo, někdy příští týden nebo přes příští. My jsme kupovali lístky hnedka, ale hnedka to bylo vyprodaný. Takže jako do toho IMAXu vyloženě.
0: A to mě řekni, já to teda neviděl. Ty jsi to viděl, Davide?
2: Zatím ne.
0: A to mi řekni, toto je opravdu tak dobrý, jo?
1: No prejo a jako ta dílka, ta je zajímavá, ale i když nemám ráda dlouhý filmy, tak spousta lidí, co tam byla, tak říkalo, že vlastně si ani nevšimneš tý dílky v toho filmu, že je to tak strašně dobrý, že ti to uteče lusknutím prstu.
0: Já teda, vy, kdo jste to viděli, tak možná jako cítíte ze mě takový to divení, jo, protože opravdu já nejsem moc filmovej, ale vy mě přesvědčujete, jenom teda posluchači, vy nám píšete, jak to je super, i teďka, co mi říkáte vy, že teda asi by nebylo špatný na to zajít. Davide, nechceš jít do kina? Nicméně, promiň.
2: No chci, ale s někým jiným, no.
0: Takže, ale takhle, ten film má 3 hodiny a co jsem, já jsem si všiml na internetu, lítají rady, to by vás nenapadlo, když si během filmu můžete odskočit,
2: jo,
0: abychom nepřišli o to nejdůležitější, takže vy, kdo se chystáte na Odysseu třeba dneska, jo, takže si pište, když se vyplatí odejít, abyste o nic nepřišli, tak to je 27. minuta, jo, máte 60., 105. a 130.
1: Tenhle ten seznam vytvořili fanoušci, taky jsem to viděla, prostě seznam okamžiků, kdy teda asi o nic nepřijdete, ale je to vtipný, že to jsou 3 hodiny bez nějakých 8 minut, ten film, a vyberou jenom ty 4 minutky, jinak je to všechno tak strašně dobrý, že nedoporučujou, abyste vstali.
0: No já si myslím, že ta 27. minuta a ta 60. to bude v pohodě, jo, že opravdu pak krizička, jakmile do sebe narvete popcorn a vychlastáte tu litrovou kolu, tak to prostě ta 105. a 130. minuta to zachrání. No tak jestli vyrážíte na Odysseu, užijte si to a klidně nám napište nám recenzi na to, jo. Klidně i vy, kdo jste to už viděl, rádi se to tady přečteme.
1: Až řekneš, klidně i vy, co jste to ještě viděli.
0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, další hity pro vás na čtvrteční ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa zdražuje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 týdnů. Ceny žene vzhůru, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek na světové trhy. Severomořská ropa Brent se dostala nad $94 za barel. Růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout i do cen pohonných hmot. Analytici proto dál sledují vývoj situace na Blízkém východě. Důchodový systém je letos zatím jen mírně ve ztrátě. Za první pololetí skončil schodek na skoro 3,5 miliardách korun, což je nejlepší výsledek za posledních 7 let. Podle ministerstva financí se hospodaření důchodového účtu postupně zlepšuje. Ministerstvo práce očekává, že do konce roku by se systém mohl dostat do přebytku. Od příštího roku se ale počítá s novými výdaji na důchody. Trump chce v čele OSN šéfa světového fotbalu. Podle amerických médií si prezident Donald Trump přeje, aby se novým generálním tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda FIFA Gianni Infantino. Současnému šéfovi OSN Antonio Guterrezovi končí mandát na konci letošního roku. Nového generálního tajemníka bude Organizace spojených národů vybírat ještě letos. Zatím ale není jasné, jestli by Infantino o funkci vůbec usiloval. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Způsoby, jak zvýšit bezpečnost v hromadné dopravě, hledá Jihomoravský kraj. Radní zvažují mimo jiné zavedení bezpečnostních pásů v autobusech. Jde o reakci na víkendovou srážku autobusů u Olexovic na Znojemsku. V linkových autobusech totiž pásy nejsou povinné. Cestující se musí připoutat jen tam, kde jsou k dispozici. A mnoho z nás o této povinnosti ani neví. Dneska se v Brně a na Jihomoravě připravme na oblohu plnou mraku. Odpoledne by mohlo i sprchnout a hrozí bouřky. Naměříme nejvýš 25 z Brna. Jitka Valášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám přejeme hezké ráno.
7: Krásnou středu, čtvrtek teda.
6: Tak jak?
7: Čtvrtek dneska,
6: čtvrtek. 23. července, půlka prázdnin za chvíli za náma. No letí to.
7: Zajímá mě jedna věc. Kdo by vám musel napsat, abyste přehodnotili svůj vztah? Jo, nějaký váš idol. Zapřemýšlejte se nad tím, zůstaňte s náma, protože následující příběh, to je fakt síla.
6: Přemýšlet teďka nebo až potom?
7: Oni, ty ne.
6: Jo.
7: Nebudu tě trápit, Míša.
6: Tak a jestli vy milujete devadesátky, tak už hledejte volume, už hledejte, kde se to rádio zesiluje, protože tohle vás bude bavit. Gala na Hit Rádiu. Hezké ráno.
0: Hit Rádio City Brno.

0: 9 minut po 7 ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Existuje jedna jediná zpráva, která dokáže během pár minut změnit něčí život. Hrozně by mě zajímalo, co v ní muselo být. Nicméně podle všeho stačila jedna zpráva na Instagramu a z neznámý konverzace byl za pár dní vztah se španělským fotbalistou Laminem Yamalem. On napsal slečně, která měla už svůj vztah, normálně zadaná slečna. Yamal jí na Instagramu napsal dvě zprávy. A ona se člověče hnedka rozešla a začala chodit s Yamalem.
0: No tak tady se naskýtá otázka, co jí teda mohl Yamal napsat. Napadá vás něco? No tak jako napadá, že jí mohl napsat ahoj v té první zprávě a v té druhé zprávě screenshot bankovního účtu.
2: Výpis účtu.
0: Výpis účtu, jo. Ale takhle, to se jako neděje, ale napadlo mě, jo, že by mohlo.
1: Jako otočila rychle holka, ale to mě zajímá teda, možná to byl její velký idol a zajímá mě...

0: Takzvaně zobrazeno, jo. Ne, já teda, jestli já mám jednu oblíbenou herečku a modelku, Emily Ratajkovský, možná znáte.
1: No, tak to bych se taky nechal přemluvit.
2: A je to tady.
0: Ale nemáš náhodou svatbu letos, Davide?
1: Mám, tak to s tím nesouvisí přeci.
0: Eva neposlouchá. Pravděpodobně, takhle brzo ráno. No tak necháme to na vás. Je někdo takový, vy kdo jste ve vztahu, jestli kdyby vám napsal někdo známý, nějaká osobnost nebo nějaký fotbalista, jestli byste teda jako to líbili, takzvaně, jak se říká dneska moderně.
2: Ne, kdyby vám prostě napsal jako ahoj, jak se máte, ale opravdu, kdyby o vás, představte si to, jo, že fakt ten člověk o vás má zájem, vybral si vás, našel si vás na tom Instagramu a chce jenom vás, jo, klidně ten Johnny Depp, DiCaprio, kdokoliv, a chce vás, tak co uděláte?
0: Je to tenkej let, no nebojte se to přiznat, my to tady vyřídíme anonymně. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. My k vám házíme další muziku, tohle je Pharrell Williams, Happy na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7 hodin 19 minut, hezké čtvrteční ráno.
1: Vyprávili jsme vám tady o situaci, kdy jedna zadaná slečna obdržela na Instagramu zprávu od španělského fotbalisty Yamala, nový teda mistr světa s jeho týmem. No a jak si se hnedka okamžitě rozešla se svým tehdejším přítelem a rovnou skočila do vztahu s Yamalem.
0: My jsme řešili, co v té zprávě asi mohlo být, to je opředeno tajemstvím, napadlo nás, že tam možná mohl být screenshot z bankovního účtu, nevíme, těžko říct, jo. A pak jsme se tady bavili, jestli my máme někoho takovýho, kvůli komu bychom opustili našeho současného partnera. Jasmin říkala, že nikdo takový není, že ani DiCaprio by ji nepřesvědčil.
1: Mně se nelíbí.
0: Emily Ratajkovsky tady padla ve studiu, no ale chtěli jsme to po vás, jestli je nějaká taková osoba, ať už známá nebo kdokoliv, kvůli komu byste opustili svého partnera. A velký přiznání dorazilo.
1: Tak třeba, to je zrovna anonymní zpráva, ale píše Eva Farná.
0: Počkej, jako, a Eva Farná by teda koho chtěla, nebo... Jo, počkej. Jo, jakože někdo napsal Eva Farná.
1: Ano.
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Dobře, pojďme dál. David z Brna píše, ránko týme, svou ženu miluju. Ale, to je ono, kdyby šlo o regulérní zájem druhé strany a jen jednorázovku, byla by to Elizabeth Hurley a Kylie Meno. Žena má zase povoleného Davida Beckhama a Daryla ze seriálu Walking Dead. Hezký den. A je teda pravda, že nejhorší je na tom, že taky vím o pár lidech na téhle planetě, který by mi přebrali partnerku. Parich je.
1: OK. Ivona, šla bych do toho. Musí to být z

0: vyhovující život, i kdyby na chvilku. Žijeme len raz. Nenapsala teda koho, ale...
1: Právě tu a právě teraz, no. Hmm. Taky píše Veronika, a nemohla bych si je nechat oba dva? Tak jako... I to se děje.
0: Ach jo. Eva, ahoj, pěkné ránko, tak za mě by to byl Keanu Reeves. A ten se líbí hodně lidem, no.
1: Mm-hmm. Taky tady je zpráva od Týny. Dobré ráno, hodně by to se mnou šilo, kdyby mě oslovil Tom Hardy, ale jak by se toho domátl manžel, tak by se bez tak přeorientoval a usiloval o něj on.
0: Aha, tak to by se doma zajímavý. Veronika, Chris Hemsworth, ale dala bych si říct, i kdyby napsala Eva Longoria.
1: Mm-hmm. Hezká zpráva, taková milá, taky dorazila. Ahoj, pro mě by to nemusela být žádná známá osobnost. Mně by stačilo, kdyby mi takhle napsala nesplněná láska ze základní školy.
0: To je hezký. Ještě Marťa, ahoj, vzhledem k tomu, že jsem starší ročník, tak mými idoly byly Mel Gibson anebo Sean Connery, ale to už je dávno.
1: Tak pojďme na hlasovky. Třeba ta od Nikoly.
2: Ahoj, tady Nikola. No, mě kdyby napsal takovej Dwayne Johnson, tak si myslím, že ani na sekundu nezaváhám. Je to prostě kus.
1: Ale kdyby napsal Dwayne Johnson i mě, tak taky ani na sekundu nezaváhám.
0: To jsem chtěla říct, že vlastně jako Dwayne je dobrý. No.
1: Máme tady taky skvělou hlasovku od, je tady podepsaný jako Voborák.
3: Čus faktoráci, kdyby mi napsala tohle Gina Ortega, tak se nechám zbalit, protože bych jí řekl v italském jazyce. Hej, Ortega, důvěř, to je Bručan, to by mělo znamenat něco, jako čau, kopřilo, gampa, díky, jo, takže dál. Takže Gina Ortega jí.
1: Ertiga, Bručando, ale je vidět, že Voborák to má připravený, jako hodně.
0: Jo,
1: nebude,
0: hodně,
1: takhle,
0: hodně.
1: Nebude překvapen, až Ortegu někde potká. No tak hlavně, že dokud nás smrt nerozdělí, co? Jasně, stačí jeden herec a je to, no. Děkujeme za vaše zprávy, nicméně jeden Španěl, ze kterého se nejednomu člověku podlamujou kolena, tak co, šli byste do Enriqueho, to je tenhle, za chvíli je jenom váš. Duel El Corazon, tady na Hit Radio.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
9: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Brněnsku mezi Líšní a Uchozí u Brna u odbočky na Staré Zámky. Havarovalo osobní auto mimo komunikaci, projíždějte opatrně, počítejte se zdržením.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Enrique Iglesias. Duel El Corazón 7:31 na Hit Radio. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Švýcara při koupání v Itálii pokousala ryba. 55-letý turista utrpěl v moři u pobřeží regionu Kampánie hluboké zranění a přišel o velké množství krve. Po převozu na břeh skončil v nemocnici. Američana dvakrát ušknul chřestíš, zachránilo ho 54 dávek protijedu. Muž šlápl na hada na zahradě svých rodičů v Kalifornii. Jedno z ušknutí zasáhlo žílu, jed se tak rychle dostal do krevního oběhu. A lékaři museli nasadit mimořádně vysokou dávku protijedu. Trestání tichem může mít vážné následky. Podle odborníků je dlouhodobé ignorování dítěte nebo partnera formou psychického násilí, které může zanechat následky až do dospělosti. Studie navíc ukazují, že odmítání a ztráta blízkého kontaktu aktivují v mozku stejná centra jako fyzická bolest.
0: Zajímavý, no tady ticho rozhodně nebude. Tady se bude hrát nejenom skvělá muzika, ale taky o parádní pobyt, protože za malou chvíli tady máme rychlou pětku. Z Šumava Kart dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě. Je to pobyt v samotném srdci v Šumavě, příjemné ubytování, výborná domácí kuchyně a jedinečná atmosféra Horské Kvildy, odkud můžete vyrazit za pěšími i cyklistickými výlety. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: perfektní, naprosto vynikající reinkarnace. Tohle jsou Faithless a nově vybírek se New Religion na Hit Radio. A to je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě na Šumavě. Součástí výhry je ale kromě toho pobytu taky Šumava Card, což je projekt, díky kterému můžete během toho pobytu získávat další výhody a bonusy u nejrůznějších zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, které vám ten pobyt zpříjemní. Takže ať už si tam vyrážíte za turistikou, cyklistikou, wellness nebo jenom načerpat tu energii té krásné přírody, tak se Šumava Card si to opravdu užijete.
0: A o tohle všechno se právě teď zasoutěží Sabina. Sabi, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Anička, protože ahoj. Ona nám přišla SMS-ka, chci soutěžit, Anička z Brna. A teďka ti volám a ty říkáš Sabina, říkám, jak to tam máte? Tak vy, pojď to vysvětlit našim posluchačům, prosím tě.
3: No, kolegyňka se stydí, ta odešla stýka.
0: Počkej, takže tam není teďka Anička, jo?
3: Ne, není tam, ona ani odešla.
2: Tak pokud vyhraješ, tak doufám, že pojedete spolu, ale když to bereš,
0: no,
2: za
0: to
2: ní, teda její jménem.
3: Ne, jdem to rodičům. Já se to tak vzdala.
0: No tak skvělý. Takže Aničku zdravíme takhle na dálku. Nemusela se schovávat, my nekousneme a Sabi, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Doplň české přísloví. Raní ptáče dál.
3: Doskáče.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, v jakém kraji České republiky leží Karlovy Vary?
3: Karlovarským.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje ten úplně nejznámější žlutý Pokémon?
3: Pikachu.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sabi, jaké ovoce se dává do štrůdlu?
3: Jablko.
0: Ano. A poslední otázka, která tě dělí od téhle fantastické výhry pro tvé rodiče.
2: Jaký je opak slova den?
3: Noc.
0: To není možný. To není možný.
2: Je to tvoje, Sabi.
3: Děkuju,
0: oni se budou mít radost. Takže pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě, tomu Šumava Card, výlet si udělají rodiče z Brnečka na Šumavu, to budou mít radost, co?
3: Mega dáreček.
0: Mega dáreček. To budu používat každé ráno po rychlé pice, tak máš od nás mega dáreček. Sabi, jsi skvělá, perfektně si to zvládla, pobyt posíláme, pozdravuj rodiče, hlavně pozdravuj Aničku taky.
3: Jo.
2: Ani,
0: už tady měla být 4 minuty. Tak Sabi, děkujeme za soutěž a hezký ráno přejeme.
3: Ahoj.
0: Děkuju. Taky. Tak opět zítra, poslední pobyt tento týden. Opět chvíli po půl osmé.
2: Ty jsi taky takový mega dáreček.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, ladíte čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Jak to vypadá na cestách? Na vaší cestě do práce, kamkoliv jedete, to víme a rádi vám poradíme, čemu se ve čtvrtek ráno vyhnout. Kde to stojí, dáme dopravu a taky přidáme další hity. Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, to je tohle. Těšit se můžete taky na Lost Frequencies, Back to You, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
6: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment, i ten již zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Jižní Moravy nám hlásíte překážku v provozu v Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky. Stojí odstavené osobní auto, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity Lost Frequencies Back to You. Posloucháte snídení šampionu na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Představte si, že máte rozhodnout, co udělat s domem člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin, a to tím nejhorším možným způsobem. Zbourat ho, udělat z něj muzeum, nebo možná naopak místo, který s tím jeho jménem nebude mít už nic společného. Bavíme se o rodném domě Adolfa Hitlera.
0: Jasně, takže ho nezbourali.
1: Nezbourali a udělali s ním, dlouhou dobu se jako řešilo, co s tím domem udělat. A co byste tak typovali, že teda se s tím stalo, když ho nezbourali?
0: Takhle, já typovat nebudu, protože já už tuším.
1: Dobře,
0: už...
1: tak já nechám naše posluchače v autech, doma, v práci, kdekoliv.
0: Takhle, tuším, že ten dům teda stojí samozřejmě, jo. Ale co se s ním stalo, tak to necháme na tobě.
1: Udělali z něj policejní stanici.
0: Policejní stanici. A proč policejní stanice zrovna?
1: Policejní stanice, no, chtějí tím zabránit tomu, aby se z něj, z toho domu stalo jako poutní místo pro lidi, který by tam tím eventuálně sympatizovali.
0: Jo, jasně, chápu, ale představ si, že tam jdeš do práce, jo, třeba na ranní směnu a dáš si tam kafe ve společné kuchyni, tak to musí mít teda pořádně hořkou pachuť, si myslím, jo.
1: Jsou jako různorodý ty národy, jo, národy.
0: Názory,
1: samozřejmě názory. Na to.
0: No, ten názor, já jsem tady našel k tomu něco málo v rychlosti, že ta rekonstrukce stála 480 milionů korun.
1: Či
0: rekonstrukce domu 480 milionů. Ale já si myslím, že to měli zbourat, mi to přijde teda jako ulítlý, jo. Ale zase na druhou stranu policejní služebna to je, že jo. Hmm. Tak jako asi nějakou výhodu tady ta policejní služebna mít bude, protože když tam někoho dovezou na výslech, tak se radši přizná i k věcem, který v životě neudělal. Huntrix Golden Hit Radio 754. Dobré ráno, šampioni.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. O víkendu se do Česka vrátí letní počasí. Po několika chladnějších dnech teploty znovu vystoupají a místy dosáhnou až na 30 stupňů Celsia. Slunečné počasí ale dlouho nevydrží, už v neděli dorazí studená fronta s deštěm a ochlazením. Podle meteorologů by ale ani to nemělo mít dlouhé trvání. V příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí a dokonce i další vlna veder. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Podle jeho návrhu by mohly být za vybrané nejzávažnější násilné trestné činy trestně odpovědné už 13-leté děti. Nešlo by ale o plošné snížení věkové hranice, změna by se týkala jen nejzávažnějších případů. Tejc očekává, že návrh vyvolá ostrou debatu, protože část politiků i dětský ombudsman jsou proti. Pokud změnu schválí parlament, mohla by začít platit od ledna 2028. Požár zlínského mrakodrapu je po 13 dnech uhašen. Hasiči ukončili likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu, která začala hořet 9. července. Během požáru se zřítila velká část 11 podlažního objektu a příčinu vzniku ohně dál vyšetřují hasiči i policie. Obyvatelé už nemusí kvůli kouři omezovat větrání svých domovů. Okolí poškozené budovy ale zůstává uzavřené, protože je staticky narušená a hrozí nebezpečí. A teď už pojďme nám do regionu.
8: Na jihu Moravy méně zvoní svatební zvony. Sňatku v našem kraji totiž meziročně opět ubylo, a to o stovku na necelých 5 000. Naopak přibylo rozvodů. Statistika také ukazuje, že stárnou nevěsty a ženichové při první svatbě a logicky tak i rozvádějící se páry. Pro zajímavost, nejstaršímu ženichovi bylo 88 let, nevěstě 81 a největší věkový rozdíl mezi snoubenci byl 52 roků. Dneska oblohu nad Brnem a jižní Moravou zahalí mraky, zejména odpoledne počítejme s možnými přeháňkami a také s bouřkami. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, krásný čtvrtek.
13: Hezké ránko přejeme.
14: Snídaně šampionů.
13: Roztáčíme třetí hodinu čtvrteční snídaně. Jsme moc rádi, že jste u toho s náma. Písničky, na to asi čekáte, že jo?
12: Něco hlubokýho modrýho tam je.
13: Budeme překládat doslova do češtiny všechno, jo? Takže snídaně u Tiffanyho a něco hlubokého modrýho. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, 8 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio a řidiči zbystřete. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku na dálnicích a ukazuje se, že nejsilnější zabiják není tma, ale oběd na odpočívadle. Prostě když si dáme nějaký dobrý jídlo, dáme si ho hodně, tak nám pak snadněji spadne hlava. Což je vlastně teďka i aktuální při cestách do zahraničí, k moři, samozřejmě chceme to dát na jeden zátah. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo jedete k moři, jestli to jako dáte na jeden zátah, nebo jak, jestli si dáváte pauzy, co by třeba Jasmin?
1: Já bych to určitě nedala a jsem ráda, že přítel taky není tenhle ten typ hrdiny, jo, že když potřebuje pauzu, tak si dá pauzu. My jsme nedávno jeli z našeho koncertu a bylo to někdy o půlnoci, jeli jsme z Plzně a už nám zbývalo jenom 20 minut domů. Ale celou tu předchozí cestu jsme se střídali v tom řízení, protože jsme prostě nemohli ani jeden. A když už zbývalo fakt jenom těch 20 minut, tak jsme to zakempili na benzínce a usli jsme na dalších 20 minut v autě, protože to fakt bylo potřeba.
0: Ono je nejhorší, říká se vlastně to finálová rovinka.
1: Vlastně,
0: ta cílová rovinka. Mě takhle, jednou mám taky příběh s mikrospánkem, mě zachránilo život Slovensko, čověče.
1: Zachránilo život?
0: Bratia podrželi. Já jsem jel do Bratislavy a tím, jak nejsou hranice, hraniční přechody, tak normálně jsem jako jel a teďka mi pípla SMSka na dálnici, vítejte na Slovensku. A ta SMSka byla ta věc, která mě probudila na té dálnici. A hele, já jsem, potom, co mě to zbudilo, tak čověče, říkal jsem si, no tak teďka už neusnu asi nikdy v životě, ale člověče, to bylo probuzeníčko, takže já bych chtěl veřejně poděkovat Slovenské republice, že mi vlastně možná zachránila život. To bylo píp a já, dobré ráno, aha, tak už jsem na Slovensku a už jsem vzhůru. No, tak co takhle funguje vám, když někam frčíte a víte, že nebo nechce se vám prostě zastavit, jo?
1: Nějaký teda osvědčený trik proti únavě za volantem.
0: Tak zpívání napadá mě. Já se třeba zpívám.
1: Tak tam bych nechtěla být zrovna. Já si stáhnu okýnka, ale to vždycky funguje na chvíli, že jo? Ten čerstvý vánek do těch očí.
0: No nejlepší, když už to na vás fakt jde, tak zahodit veškerý hrdinství a prostě zastavit a protáhnout se, no. Už jsem to párkrát udělal, protože samozřejmě ten mikrospánek člověk, jak stráví hodně času za volantem, tak občas to tak jako přichází a je dobrý to rozpoznat, no. Blbý je pak, když to nepoznáš a když se probudíš někde ve škarpě.
1: Tak nám dejte vědět, co teda funguje na vás. Pošerujeme tady takhle tipy. 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: To je číslo třeba na WhatsApp, kam na to můžete poslat jako hlasovku nebo normálně SMSkou. My k vám posíláme další hity. Tohle je kávička, kterou si vychutnáme všichni společně. Sabrina Carpenter, Espresso na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Čtvrt na 9, minuta navrh, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku. Při cestách, ať už k moři, nebo po republice, prostě je potřeba... Jasmin, co děláš?
1: Spadnul mi nějak mikrofon, neřešme to.
0: Dobře, takhle, pojďme dál. Je potřeba myslet na to, že...

0: mikrospánek nás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké zaručené tipy a triky, jak proti mikrospánku bojovat, případně když už to na vás jde, tak jaká je ta činnost, která vás opět hodí zpátky do normálního provozu?
1: Peťule píše, mně fungují větrové žvíkačky, krizovky řeším často, jakožto řidič povolání, v podstatě denně po o.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj, no je to dost náročné to řízení, když už mám vedle sebe spícího syna a nechci mít nahlas rádio, to vaše samozřejmě, děkujeme, tak mi pomáhají kyselé bombóny žížely. Zrovna si jdu vyzvednout mé nové auto, tak se dnešní téma hodí, přeji fajn den a hodně kilometrů bez nehod všem, to píše Terka.
1: Mm-hmm. Maruška, dobré ráno šampioni, mám kamaráda, který dlouhá léta jezdil jako řidič sanitky a ten, když už cítil maximální únavu, tak si vytrhával chloupky z nosu, prý vás to zaručeně probere.
0: To si myslím, že jo, to je vlastně docela dobrý tip, takže máme super tip vytrhávání chloupku z nosu, máme tady hlasovku taky od Matěje.
2: Ahoj, Matěj Schocně, ale mně osobně už tady padlo, funguje to zpívání prostě, ono samozřejmě nikdo v tu chvíli nechce být se mnou v tom autě, což není divný, ale jako reálně to fakt funguje a další věc, která poměrně dost funguje, takže změním trošku styl jízdy, když jedu třeba dlouho po té dálnici, tak tam třeba jedu těch 120. A když začínám být unavenější, tak trošku jako zrychlím třeba na těch 133 samozřejmě. A tím, že potom mám svěžnější jízdu, více soustředím na tu jízdu, tak zapomenu, že mám jako tendence jít spát. Takže asi tak, a když ani to nefunguje, tak fakt už je nutný prostě zastavit na odpočívadle. Za mě osobně dát si tam cigáro, 5 minut si tak tam pochodit okolo auta tam a zpátky a pokračovat dál, no.
0: Tak máme tady taky hlasovku od Lukáše.
3: Dobré ráno, ranní dvojko, já vás zdravím. Jsem řidič kamionů a když se mi chce, jsem unavený a chce se mi fakt spát nebo klimbám, zastavím a jdu se vyčůrat a je to, uvidíte, je to odlehčení doopravdy. Takže doporučuju, mějte se, ahoj.
1: Doopravdy, doslova.
0: Já když se vrátím ještě k tomu, tak on vlastně říkal, že je potřeba pak na té dálnici trošku zrychlit v noci a samozřejmě do 130, jo, ale jako musíš je prostě frčet po té dálnici v noci, abys neusnula. To funguje. Člověk se pak víc soustředí, mi přijde. Tak taky tady máme hlasovku, skvělou hlasovku od Terky. Už to hledám, nebojte, dočkáme se všichni. Tak Teresko, kde pak tě máme? Tady. Pojďme na to.
4: Dobré ráno, Hit Radio. Tak usnout za volantem to ještě není takový problém, ale já jsem vrcholově závodila na kole a už jsem byla neskutečně unavená a stalo se mi, že jsem na jednom tréninku usnula na kole. Tak to je teprv. Nic se naštěstí nestalo. A jinak, když mám pocit, že to na mě padá, tak jsou reflexní body na palci, u ruky, kde máte mozek a hlavu celou. A to, když si promačkáte, tak se vám nechce potom spát. Tak se mějte.
0: Já mám občas mozek na jiných místech těla. Jasmine mě přišla masírovat, ale nic to...
1: Trošku promasírovat mu to myšlí.
0: Nic to se mnou nedělá. Já si myslím, tam byl tip na vytrhávání chloupku z nosu proti unavě. Tak
1: počkej. Dělá, to je odporný.
0: Hele, já jsem normálně úplně frek. Pojďme na muziku. DJO, End of Beginning a na cestách opatrně.

0: O end of beginning, 8 hodin 23 minut. Tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, co vám pomáhá proti únavě, když na vás jde spaní za volantem. Máme tady ještě pár zpráv, pár tipů, tak kromě teda trhání chloupů z nosu, což nás pobavilo. Tady někdo píše, proti únavě zabírá naklonit hlavu, tím jak si mozek musí přerovnat obraz, se probere. Taky pomáhá se nechty nebo ostrým hřebenem podrbat ve vlasech. Nejlepší je ale opravdu asi zastavit a zdřímnout si. Jasně, další třeba od Peťule. Krásné ráno, mě vždy pomáhají větrové žvíkačky, jelikož jsem řidič z povolání, krizovky řeším často, to jsme četli. Pak tady je třeba zpráva od Michala, klimatizace na nízkou teplotu, ale nejlepší je se asi pořádně vyspat. A pak tady je třeba jediný, co u mě zabírá, je jídlo, které musíte pořád při jízdě ukusovat. To píše profesionální řidič Zdeněk. No tak možná to vám, kdo balíte na nějakou další cestu třeba na dovolenou, tak vám to třeba pomůže tyhle tipy. Tak důležitý je taky určitě zastavit a nadechnout se pořádně čerstvého vzduchu. Musím se nadechnout. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, to k vám letí za malou chvíli.
1: Ty máš ale hrozně pomotanou, že tě takhle poslechne hned.
0: Jako Eva nebo Miraj?
1: Eva.
0: Tak vás za volantem zdravíme, i spolujezdce samozřejmě, info z dopravy přidáme a těšit se můžete právě i na tenhle song. Vzpomeneš si tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili bouračku. Na Hodonínsku za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila dvě osobní auta. Projedete jedním pruhem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Já to prostě miluju. Snad i vás to baví, Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 8.33. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Teddy Swims poprvé vystoupil v Česku. Americký zpěvák zazářil na festivalu Colors of Ostrava a prozradil, že si z každé navštívené země odváží nové tetování od místního tatéra. V rozhovoru mluvil také o terapii, svém hitu Lose Control i cestě ke slávě. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Bitcoin od loňského rekordu výrazně oslabil. Jeho hodnota od října klesla téměř na polovinu a část investorů přesouvá své peníze do technologických firem a umělé inteligence. Podle ekonomů dnes právě AI a americké technologické společnosti udávají směr finančním trhům.
0: No, oslabil. Pořád je za raketu, že jo? Já teda pokaždý osobně, když slyším slovo Bitcoin, tak pláču.
3: Jak to?
0: Já jsem byl ve třeďáku na střední, když to začalo a spolužák nám říká něco o nějakých bitcoinech, ať to nakoupíme. On si jich koupil 100, jo. Jeden stál, tak myslím, 100 bitcoinů. Víš, kolik to je na dnešek, když si to převedeš, já jsi tady převáděl, 138 milionů korun.
3: A jste ještě nějak v kontaktu? Nebo
0: tak? Takhle, nemám nejmenší tušení, kde moje konec, Instagram nemá, Facebook taky ne a na třídním srazu se taky neukázal. To je divný.
3: Tak ten už se někde žije, no.
0: To je divný. Jsme to prokaučovali, no. Nedá se nic dělat. Blink 182, All the Small Things. 8.34. Tohle je muzika, která vás bude zaručeně bavit. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 40. Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Jsme rádi, že v tom jedete s náma.
1: Víte, jak poznáte člověka, který má čistý svědomí? Klidně nechá telefon na stole ležet displejem nahoru. Mě zajímá, jak ho pokládáte vy.
0: To je blbost. No, já ten telefon pokládám displejem dolů.
1: Já taky.
0: Ale nemá to žádný důvod.
1: Ale opravdu to ani u mě to nemá žádný důvod. Já si nechci vypínat Wi-Fi, data a tak. A zároveň nechci, aby mi tady vyrušovalo pozornost to, že mi budou chodit nějaký notifikace. Takže to dám prostě takhle dolů.
0: No tak na to já mám nastavený, že když to dám displejem dolů, tak mě bliká blesk.
1: Jo, víš, tak to takže já nemám. No. Nicméně vědci teďka jako raději pravej opak, že prý bychom měli pokládat telefon displejem dolů opravdu, protože tím šetříme baterii.
0: To jsem slyšel, to je vlastně, a něco na tom asi bude, že se ti nerozsvěcuje ten displej, když ten displej máš vzhůru nohama, takže pozná, že je vzhůru nohama, tak proč by se rozsvěcel, jo? Spíš si myslím, že nám ta jako věda nějaká, nebo tady ty výrobce mobilů dávají nějak oficiální výmluvu pro třeba vlastní tajnosti, jo? Protože přeci jenom, když ten telefon máš položený vzhůru nohama na tom stole a když ti přijde zpráva ve 23.15, tak si toho nikdo nevšimne. Jo? U mě to tak není, já to tak prostě pokládám ze zvyku, ale to není jediný, jo. Ono pořádek musí být i v tom, jak ten telefon strkáme do kapsy, mi přijde.
1: Tak to povídej.
0: No, já takhle doufám, že v tom teda nebudu sám, jo, že jste taky takhle divný, jo. Ale ten telefon musí být za mě hlavou vzhůru, aby mi to bylo špatně, že musí být sluchátko nahoře, nabíjecí port dole, prostě normálně takhle, jak ho máš, jo.
1: Aha, tak to já ho otáčím.
0: A strčíš si ho takhle do kapsy, ale displejem ke stehnu, jakoby.
1: Displejem, já to dávám, ty to dáváš do přední kapsy, koukám, tak já to dávám do zadní.
0: A do pravý, zásadně do pravý kapsy.
1: Ano, do pravý kapsy.
0: V levý kapse mám klíče od auta, tam nesmí být nic jiného a peníze nějaký. A v pravý kapse je jenom telefon samotný.
1: Tak jediný, co máme naopak, že ty máš teda mobil tam daný tak, jak normálně patří a já ho mám vzhůru nohama.
0: Vzhůru nohama, a to je, počkej, já to zkusím. To je,
1: to
0: ukáž.
1: Je logický,
0: když to vezmu.
1: To tam zastrčíš líp, když
0: jo, vlastně,
1: je to lepší pohyb.
0: Děláš si prču.
1: No, zkuste si to taky.
0: Děláš si prču. Takhle ho vyndám a musím ho přehmátnout,
1: no.
0: Ale když ho dám vzhůru nohama
1: no, tak
0: a displejem ke stejnu. Počkej, já to takhle dělám od té doby, já nevím, třeba od 12, co mám telefon, jo. Počkej, děláš si prču. Lidi, tak já teďka zjistil úplně neuvěřitelnou věc. Někdo nám tady píše SMSku. Displejem dolů na stůl, když by na něho náhodou něco spadlo, tak se nerozbije.
1: To je taky
0: dobrý. To je taky pravda. A já teda, oni ty foťáky mají docela velký hrb. To je další věc, jo, že vlastně mně přijde, že líp drží, když ho dáš takhle na ten, no prostě displejem dolů, no. Tak děkujeme za vaše zprávy, já hlavně děkuju tobě, Jasmin.
1: No,
0: takže já teda můžu říct, že od 23. července roku 2026 mi Jasmin změnila život a že budu telefon dávat zhůru nohama do kapsy. Ty seš neuvěřitelná žena, opravdu, fakt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
3: CZ. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Smart.
5: chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 8.53. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Daša Austin a my se ptáme, máme mezi vámi opravdový milovníky přírody? Tenhle týden totiž hledáme konkrétně vás, kdo rádi kempujete. Když nám totiž na náš web na hitradio.cz napíšete váš nejlepší zážitek právě z kempování, tak můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Na produkty máte doživotní záruku a doporučujeme vyzkoušet třeba všestranný 20-litr batoh, travel backpack nebo 3-litrový kompaktní travel sling.
1: Pro inspiraci takhle zní příběh od Adama. Jako malí jsme jezdili s rodiči často kempovat. Jednou jsme přijeli pozdě večer a postavili stan na posledním volném místě obklopeni dalšími stany. Jenže táta celou noc chrápal tak nahlas, že ráno, když jsme vylezli ven, tak kolem nás v okruhu 10 metrů nestál jediný stan. Později jsme zjistili, že sousedi jeho noční koncert nevydrželi a během noci se radši přestěhovali jinam.
0: Ale tuhle plašičku používám doma taky, ale ještě jsem díky bohu nikoho z baráku nevypudil. Děkujeme Adamovi za tenhle příběh, samozřejmě přidat se můžete i vy. No a protože zítra už je pátek, tak zítřejší snídení šampionu jeden z vás vyhraje právě tenhle parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.

0: Tohle jsou hity Samfel, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 8.57 a my bychom se s vámi normálně rozloučili oba dva, Michal a Jasmin, ale Jasmin by tady musela nejdřív být. Tak já se rozloučím i za Jasmin. Tak Jasmin se s vámi teda na dálku loučí. Nechte to, už tady jsou kolegové, co...
1: Ahoj, ahoj.
0: Co jdou po nás? Ahoj. Prostě, Kubo, nech toho, nech toho. Vypíná mikrofony, mějte se krásně, hezký den.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte čtvrtek a slyšíme se samozřejmě zítra, bude páteček v 6.00. Hezký den, ahoj.
3: Za necelé dvě minutky odbíjí 9. hodina raní a od mikrofonu Hit Rádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí je na řadě. Pozor si dávejte, v Královopolském tunelu ve směru na Žabiny tady stojí odstavené osobní auto. Další problémy jsou mezi Líšní a Chozí u Brna. U odbočky na Staré zámky havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Projíždějte opatrně. Další problémy jsou za Rašovem ve směru na Zhoř. Tady havarovalo osobní auto do Lampy. Další problémy jsou ve Strachotíně, tady sjel kamion mimo silnici, projíždějte se zvýšenou opatrností. No ještě jsou problémy za Bohuslavicemi ve směru na Kyjov. Tady se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Okresní soud v Pardubicích bude dnes rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Praha se preventivně připravuje na krizové situace, vyzkouší nový způsob pro plánování improvizovaných úkrytů. Jeho cílem je, aby město své obyvatele dokázalo co nejlépe chránit. Jak bude nová taktika vypadat, řekne mluvčí magistrátu Vít Hofman.
10: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
9: Nová metodika bude fungovat za spolupráce metropole, hasičů a 3 českých univerzit. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Takzvaný Oasis Index, který porovnává ceny piva a cigaret, řadí na první místo australské Melbourne. Praha je 1.40. No a nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Harastýna ze Sparty.
3: Aktuálně měříme v Brně a vlastně na celé jižní Moravě. Teploty okolo 18-19 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají na 22 a podle aktuální meteorologické předpovědi to vypadá, že by mohlo v průběhu odpoledne i drobně sprchnout. Tak s tím počítejte.
2: Hit Radio City Brno.
3: Stejně tak jako s tím, že startuje čtvrteční dopoledne na Hit Radio City Brno a i dnes pro vás budu mít jenom ty největší hity.
11: Hit Radio.
12: No fighting.
13: We got the refugees.
12: No fighting. No fighting. Shake your

Vrací se Policejní akademie. Policejní akademie 8 zpátky v rytmu. Tak zní osmý díl této úžasné série. V kinech se objeví ještě letos. A o čem to bude? Mahony se stal novým velitelem, což nemůže skousnout další ikona, kapitán Harris, který si samozřejmě na pozici velitele hodně myslel. No ale těšit se můžete taky na legendu zvukových efektů Michaela Winslowa. No a ti všichni se společně vrací, aby dali nováčky do formy. Ta mise je jednoduchá. Technologií posedlá generace outsiderů musí zastavit bizarní vlnu kyberzločinů a žertovných loupeží. No prostě očekávejte čistou nostalgii, fyzické vtipy, naprostý chaos a to, na co jsme u Policejní akademie zvyklí. Prostě to bude sranda jako blázen. Má tady někdo radost? Já mám hroznou radost!

0: 9.22. Takový aktuální čas ze studia Hit Rádia City Brno. A pevně věřím a doufám, že už máte napečeno, že už máte navařeno. A teď rozhodně nemyslím tento víkend, nemyslím ani dnešní oběd. Já mám na mysli přípravy na příští středu, protože se opět rozprostře stůl přes celý Moravák. Jo, vy nevíte, o čem mluvím. No počkejte, ale to byste měli vědět, protože jedná se už o třetí ročník, ale pokud pořád tápete a nejste si úplně jistí, jakou akci mám na mysli, tak vydržte, dáme si George Ezru, Linkiny a hned vám řeknu víc. A věřte mi, že tuhle akci chcete navštívit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
14: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

Linkin Park, 3 minutky po půl desáté. Já vám teď na Hit Radio City Brno řeknu, co se to teda bude dít příští týden. Ve středu města, ve středu prázdnin, ve středu týdne. Přátelé, ve středu 29. července opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od Sochyhošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni úplně všichni Brňané. Tuto událost pořádá městská část Brno Střed se spolkem Piana na ulici a příspěvkovou organizací KVSka. Stůl je symbolem spojení. Ta idea prostřených stolů je spojit lidi s městem i sebou navzájem, ať už se známými sousedy, anebo úplně náhodnými přísedícími. No a po dvou úspěšných brněnských ročnících se dá úplně klidně říct, že to funguje dokonale. Cílem je, aby lidé doma třeba upekli bábovku nebo namíchali domácí pomazánku, do piknikové mozku s čajem a u stolu nabídli sousedovi. Hostinou bude prostřený stůl ve smyslu pohoštění sebe i ostatních tím, co sami koupíme anebo připravíme doma. Samozřejmě jsou vítáni taky muzikanti a jejich nástroje. Já 2 roky zpátky koupil 4 pici, sednul si k nějakým úplně cizím babičkám, vykládal si s nima asi hodinu. A celá ta akce byla úžasná, takže vás všechny srdečně zvu. Příští středu, 29. července, na Morava. Pojďme posedět, poklábosit a tak nějak spolu pobejt.

0: Jedna z největších peček poslední doby a samozřejmě ano, opět za to můžou sociální sítě. Všichni moc dobře víte, s jakým videem se pojí právě tahle pecka Turn the Lights Off. Za 4 minutky odbije 10:15 a na tento mega hit ze sociálních sítí už za malou chvíli navážeme ještě větší petelicí od kapely Vohnout. Svaz českých bohemů, ten prostě ve čtvrtek dopoledne nemůže chybět. A zazní taky topik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elite.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.
16: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střínek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky. Vedle

0: sacramentsky perfektní Pink. Končí 9. hodinu dopolední. Hit Radio City Brno vám teď nabídne ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte. Mezi Líšní a Ochozí u Brna u odbočky na Staré zámky. Tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda osobáku, který vyjel mimo komunikaci. Projíždějte opatrně. Problémy jsou stále taky ve Strachotíně, kde sjel kamion mimo silnici. D1 187 u Popůvek ve směru na Brno. Tady blokuje levý pruh střed dvou osobních aut s pomalu jedoucí kolonou. Počítejte už od 180. kilometru. No a to je všechno. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Bramborám letos počasí příliš nepřeje. Sucho a vysoké letní teploty ovlivňují letní úrodu napříč Českem. Sklizeň raných brambor už začala v Polabí i na jižní Moravě. Jak to mají na Vysočině, říká předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
11: Ty hlízy jsou výrazně drobnější. Pokud bychom porovnali prostě situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu, pro svý lidi vybrali určitý menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupují je.
10: Na Vysočině, kde rostou převážně později sklízené odrůdy, by ještě polím mohly pomoci deště, pokud bude pršet do poloviny srpna. Kdykoliv odteď Írán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Spojené státy budou bombardovat a zničí jeden most nebo elektrárnu v této blízkovýchodní zemi. Pohrozil tím americký prezident Donald Trump. Írán pohrozil v odvetě, že zastaví vývoz ropy z Perského zálivu. No a druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruhvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucií Havlíčkovou. Zatím spolu nehráli.
0: 19 stupňů Celsia, tolik měříme na teploměrech nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpolední maxima vyšplhají maximálně na 22 stupňů Celsia a podle dostupných informací bychom se odpoledne mohli potkat i s drobnými dešťovými přeháňkami. Zítra teploty okolo 23 a pršet by nemělo.
8: Hit Radio City Brno.
0: Jsme na začátku další hodinky dopoledního vysílání Hit Radio City Brno. Zazní Rehab a Ina, Passenger a nebo Ed Sheeran.

Přeju vám krásné, dobré čtvrteční dopoledne s Hitrádiem City Brno. Máme 23. července, přátelé. A co si budeme povídat, červencový měsíc není jen měsícem letních dovolených, ale taky svadeb. Já věřím, že už máte nějakou tu svatbu za sebou a teď nemyslím jako hlavní aktéři, ale třeba také jako svatebčané, jako účastníci, jako svatební hosté. No a brněnská Drbna teďka vydala pár zajímavých statistik, které se týkají sňatků a rozvodů v Jihomoravském kraji. Tak sňatků loni meziročně opět ubylo, jejich počet klesl o více než 100 na 4942. Naopak asi o 0,6% se loni zvýšil počet rozvodů. Bylo jich 2302. Takže to vlastně pořád drží takové ten neúplně šťastný průměr, že skoro každé druhé manželství se rozpadne. Ale je docela zajímavý, že jedno manželství se rozpadlo po 70 letech. Jako co vás na tom partnerovi musí po 70 letech společného soužití natolik štvát, že se v 90 letech rozhodnete s ním rozvést? No, nevím. Každopádně, ať to skončíme pozitivně, tak pokud stále na svého vysněného nebo vysněnou čekáte, nebo máte za sebou nějaké nepodařené manželství a čekáte na tu pravou lásku svého života, tak přátelé, nikdy není pozdě, protože loni bylo nejstaršímu ženichovi 88 let a nevěstě 1,80. Takže nebojte se, ona ta láska číhá na každého z nás, jenom otázka, kdy to přijde.

0: Tohle byly Glass Animals, Heatwaves, 5 minut před 10:30 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, ale přátelé, jsme v době obědové. Jo, jdeme na soutěž, nevaříme, posloucháme, a protože to včera neklaplo, tak včerejší 500-korunovou poukázku dáme právě do dnešního kola, takže dneska hrajeme o litr a já věřím, že už to dopadne a že jednomu z vás radost uděláme, že zazní, nevaříme, posloucháme, no a že to všechno dopadne tak, jak má.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
17: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Tak na co vám dneska Buffalo American Steakhouse Brno udělá chuť? Třeba na bramboračku nebo pečené baby kuřátko na bylinkách, případně na steak z hovězího ořechu připravený na lávovém grilu, ať už vyberete cokoliv, vždycky vám tam bude dokonale chutnat. A asi jsem to včera zakřikl, když jsem říkal, že se nám až moc daří, až bychom to mohli udělat trošku složitější, a volali jsme jednomu z registrovaných s registrací starší více jak 3 měsíce. Dneska zavoláme Janě, která se registrovala přesně před 4 týdny. Tak třeba to klapne. A konečně po 2 dnech zazní ve vysílání Hit Rádia City Brno Nevaříme, posloucháme. A Jana od nás získá ne 500, ale rovnou 1000, tedy 2 poukázky v hodnotě 500 korun do Buffalo American Steakhouse v Brno, tady na Křížkovského ulici. Rád se obávám, že to dopadne stejně jako včera, tedy bez úspěchu. Jana pracuje v obchodě, takže asi je za kasou a nemůže brát telefon. Tak dáme prostor jednomu z vás zase zítra, touhle dobou. A závěr tohoto pracovního týdne nás zastihne nikoliv s jednou ani dvěma, ale rovnou 3 500korunovými poukázkami.
0: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace-buffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Rádiu City Brno.

0: No zašel bych si na ně. Kapela Mirai tenkrát přesně ve 10:45 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. No a pokud byste si na Miraje zašli taky rádi a nechcete čekat až na ten jejich červnový koncert v Edenu, který jsou skutečný příští rok, no tak nezapomeňte, že kluci jsou v line-upu letošních Hradů CZ, takže kapela Mirai dorazí na Hrad Veveří konkrétně 8. srpna, tak si to napište, ať to neprošvihnete.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji z Dormeu. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Bohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli znojmový podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Za necelé dvě minutky odbije 11. hodina dopolední. Beyoncé ukončila tu 10. a jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si, dávejte na D1 na 187. kilometru u Popůvek ve směru na Brno. Tady blokuje levý pruh střed dvou osobáků. S pomalu vedoucí kolonou musíte počítat už od 180. kilometru. Vídeňská směrem z centra u nájezdu na D1 stojí odstavené osobní auto. I tady dávejte pozor. No a D1 ještě jednou 215. u Rousínova ve směru na Brno. Tady je nepojízdné osobní auto s vozíkem v připojovacím pruhu. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Auto není trezor. V době letních dovolených policisté znovu upozorňují řidiče, aby v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
9: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
8: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady ani náhradní klíče. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu údajně blokuje Řecko. Atény požadují, aby EU zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. No a fotbalista Tomáš Chorý stále neví, zda bude pokračovat ve Slávii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době.
0: Tak jsme na ten déšť nemuseli čekat až do odpoledne a nad Brnem se snáší právě v těchto minutách. K tomu přidávám teploty kolem 19 stupňů, no a odpolední maxima na 22. Podle dostupných informací by zítra měly být teploty okolo 23 a pršet by nemělo.
6: Hit Radio City Brno.
0: 11. hodina odbyla a s ní přichází Damiano David, Nia a taky PH Electro. Tak pěkné dopoledne s Hit Radiem.

Teenage Electro Stereo Mexico v 11 hodin 11 minut v dopolední vysílání Hit Radio City Brno. A my jdeme na Břeclavsko. Jdeme za na první pohled velmi sympatickým a roztomilým zvířátkem, které ale zároveň jako může udělat velkou paseku. O čem mluvím? Fotopast zachytila HKO soutok invazivního mívala severního. Zpráva oblasti o tom informovala na sociálních sítích, takže si to klidně můžete přečíst taky. Já jenom dodám, že šelma, původem ze Severní Ameriky, se do evropské přírody dostala lidským přičiněním ve 30. letech minulého století. No ale co ten mýval vlastně dělá, kromě toho, že je roztomilej a hezký? Ohrožuje místní živočichy, plení ptačí hnízda, loví obojživelníky, drobné obratlovce a bezobratlé i vzácné měkkýše. Navíc může přenášet nemoci a parazity. Jeho počet podle zprávy dobrovolně regulují myslivci, protože jednotné řešení zatím neexistuje. Tak já jenom, abyste si na tohle dávali pozor, protože ne každé roztomilé zvěřátko má co dělat v naší přírodě.

0: 11.20, dopolední vysílání Hit Rádia City Brno. Nejenom Brno, ale další části jižní Moravy skrápí déšť a myslím si, že po těch dnech sucha nám to vůbec nevadí, zvlášť když víme, že dneska, tedy ve čtvrtek, se to má všechno vypršet a během víkendu má být zase krásně. Takže pokud spřádáte plány na víkend a ještě úplně nevíte, kam vyrazit, laďte dál Hit Radio City Brno. Opět pro vás budu mít hned tři tipy na to, kam v Brně a na jižní Moravě vyrazit.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku,

0: a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Mě by zajímalo, Jasmine, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
8: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
7: Ale vlastně David rehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
6: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmine.

pokud nevíte, kam vyrazit s vašimi dětmi, tak vám teď v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno nabídnu dětské prohlídky jeskyně Výpustek o letních prázdninách, a to každé pondělí a čtvrtek. Takže dneska klidně můžete vyrazit. Sraz je v 16.30 a v 16.45 a dětské prohlídky se jmenují Medvěd Bruno a Stroj času. Výpustek.caves.cz, tady se dozvíte víc. Další pozvánka míří na pozorování večerní oblohy. 27.7. je ten nejbližší termín ve 22.00, takže pokud byste chtěli v pondělí vyrazit, vyražte. Info na hvězdárna.cz. No a další pozvánka míří na další zastávky jednoho z nejoblíbenějších festivalových seriálů. No a to je Hudba na Vinicích. Dneska máme 23., takže vás pozvu už na zítřek, na pátek 24. do vinařství Lahofer na Kateřinu Marii Tichou. A nebo pokud byste chtěli vyrazit na Sonberg, tak můžete, tam vystoupí 4 tenoři. Info na hudbanavinicich.cz.

0: Shakira, Jizu v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A nebojte se, nepřijdeme o ní, opět se na ní můžete těšit v roce 2030 na dalším světovém fotbalovém šampionátu. Ale já jsem chtěl zrekapitulovat, co všechno jsme zvládli v dnešním dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Mluvili jsme o tom, že se vrací policejní akademie s 8. dílem, že v Brně proběhne opět stůl uprostřed města, a to příští středu, 29. července. Probrali jsme sňatky a rozvody v Jihomoravském kraji, ale nebyli jsme úspěšní v soutěži Nevaříme, posloucháme, takže zítra budeme soutěžit hned o 3 500-korunové poukázky. A vlastně bychom se mohli rozloučit, ale pravidelní posluchači vědí, že se neloučíme, že nás ještě čeká závěrečná dopolední srdcovka, a ta dnešní. To bude ale taková fajnovka, že byste si ten na to rozhodně měli počkat úplně všichni.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Život je krásný i na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť cestu z

jsme zase ve finále té naší dopolední tříhodinovky se čtvrtečním datem 23. července. No a jako vždycky, i dnes nás na závěr čeká moje závěrečná dopolední srdcovka. A když nám tak hezky prší, tak jsem si vzpomněl na legendárního Prince a ještě legendárnější písničku Purple Rain, která pochází z roku 1984 z rockové opery stejného názvu. No a vy, kteří máte rádi kytarovky, vy, kteří máte rádi balady, vy si přijdete na své a vy mladší, kteří vůbec nevíte, o čem mluvím, vy si to poslechněte, ať víte, jak skvělá muzika se dělala. Neříkám, že dneska už nedělá.

Ale přeci jenom my staromilci rádi vzpomínáme na ty starší pecky. Tak vzpomínat budeme i dneska. Purple Rain od Prince končí dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno. Já se s vámi loučím a těším se na vás zase zítra. Tak se mějte a v pátek před devátou zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v opuštěné ulici na úrovni městského úřadu probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát by mohl uvést 40% akcí letiště Václava Havla na burzu, pravděpodobně v roce 2028, řekl to premiér Andrej Babiš. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Ministr zahraničí Petr Macinka dopoledne odletěl na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu ctil památku Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
8: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. Společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba kytičku do vody a vzpomeneme na ně.
7: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jirka Prskavec. Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pak pojede od 21. a přenosy nabídne ČT Sport. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Frekventovaná komunikace na Brno bude bezpečnější. Silničáři začnou za 2 měsíce stavět přeložku silnice 1/43 mezi Černou horou a Závistí na Blanensku. Za 250 milionů korun komunikaci napřímí a ve stoupání vzniknou 2 pruhy pro snažší předjíždění. Hotovo by mělo být za 11 měsíců.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dneska si užijeme den s proměnlivou oblačností, může sprchnout a výjimečně hrozí i bouřky. Teploměr nabídne v Brně a na jihu Moravy až 25 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02 s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. Čekají nás opět skvělý hity Coolio, Madonna, Era, Caesars, ale teď úplně na start britské duo Everything But The Girl a jejich song Missing. Ten je původně z roku 94, původně taky jako pomalá kytarovka. Pak si ho ale vzal DJ Todd Terry a v roce 95 z toho udělal naprostý světový hit. Je to dokonce jako vůbec první song, který v historii strávil nepřetržitě celý rok v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a hned pochopíte proč.
0: Hit Radio City Brno.
1: První dnešní srdcovka Everything But The Girl a Missing. Jdeme na to!

0: Chybíš mi jako poušti chybí déšť. Everything but the girl na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Druhá dnešní srdcovka. Za tou stojí švédská kapela Caesars a song pochází z roku 2002. Je to v podstatě jejich nejznámější hit. Jerk It Out. A možná vám název úplně neřekne, ale rozhodně ho znáte, protože naprosto zásadní je tam varhaní riff. No a taky byl použitý třeba v reklamách na iPod. Navíc je často spojovaná s videohrami jako třeba FIFA 2004. Je to prostě taková pohodička. No. Tanec, uvolnění, chill. To jsou Caesars a Jerk It Out. Druhá dnešní srdcovka.

0: Ameno, celosvětově nejúspěšnější skladba francouzského New Age projektu Era.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, mimochodem u tohohle songu je zajímavý, že jako ten text nic neznamená, jo. Má to připomínat latinu, ale pokud jste tomu se svojí latinou nerozuměli, není divu, jo, to není realita, takže úplně v klidu. Další srdcovkou je Madonna, to je jasný, to je srdcovka sama o sobě, ale single, který nás čeká, obsadil první místo v hitparádách ve 41 zemích světa, čímž se tehdy zapsal do Guinnessovky. A co je možná ještě zajímavější, je to, že je tam použitý sample ze singlu Gimme Gimme Gimme od Abby. Jo, všichni známe z Mamma Mia, to je jasné. A skladatelé toho songu původního, Benny Anderson a Björn Ulvaeus, dali Madoně k použití samplu vlastnoručně svolení, což dělají jenom zcela výjimečně. Schválně, hele jo. Všichni známe. No a teď si dáme Madonu a Hang Up a schválně, jestli to tam uslyšíte.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi další dnešní srdcovka Coolio a See You When You Get There.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Text skladby zaměřený úplně jednoduše na naději, vytrvalost, překonávání životních překážek s tím, že nakonec se všichni setkáme na lepším místě. Skvělá věc, naprosto skvělý song. Doufám, že jste si ho užili. No pozor, to není všechno. To rozhodně není všechno. Čeká nás ještě jedna naprosto zásadní srdcovka. Jo, ta vaše. Ano, takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pište na 777-937-777, jakou máte vy srdcovku. No a samozřejmě, hlavně proč, jaký je ten důvod, že zrovna tenhle song je vaše srdcovka. Jak si to ten song vysloužil? Moc se těším, jeden z nich si dáme už za chvíli. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could... Do té doby vás potěší Miles Smith nebo Pink.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: sezóna.
1: Miles Smith dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: To je čas dát si tu vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Martiny. Ta píše: moje srdcovka je písnička od Phila Collinse Another Day in Paradise. Pamatuju si od svých 4 let, kdy hrála Strejdovi a tetě na svatbě. Minulý týden zrovna oslavili výročí 33 let. To je strašně krásné, si to představte, jak jste jako ten třapartík na té svatbě, slyšíte tam tu dokonalou písničku, protože ano, Phil Collins dělá fantastické songy a takhle ve vás zůstane. Nádhera. No a nádhera to bude, protože my si Phila Collinse samozřejmě dáme. Takže poslední dnešní srdcovka Another Day in Paradise pro Martinu a pro vás všechny.

0: Miley Cyrus, End of the World. V éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. A terapie venkem stále ještě pokračuje a stále máte možnost vyhrát voucher na 7000 korun na značky od Peak Design na ve skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. Stačí nám napsat váš příběh z kempování na web hitradio.cz. Třeba takový, jako napsal Adam. Jako malí jsme s rodiči často jezdili kempovat. V jednom kempu se nám přihodila opravdu humorná situace. Přijeli jsme pozdě večer a našli snad poslední volný kousek místa, kde jsme postavili stan. Kemp byl úplně narvaný, takže okolní stány stály maximálně 2 metry od nás. Po dlouhé cestě jsme byli unaveni, tak jsme hned zalezli do stanu a šli spát. Jenže táta tu noc chrápal opravdu příšerně. K tomu nám ještě připadalo, že během noci a brzy ráno spousta lidí balí stany a odjíždí, což nás neustále budilo, tedy vlastně všechny, kromě táty. Ten spal jako dřevo a chrápal dál. Když jsme se konečně ráno probudili a vyšli ze stanu, čekalo nás velké překvapení. V okruhu asi 10 metrů od našeho stanu nestál jediný další stan. Až později jsme se dozvěděli pravý důvod, táta prý chrápal tak hlasitě, že všichni, kdo měli stan poblíž, to během noci nebo brzo ráno vzdali a přestěhovali se na jiná místa v kempu, jen aby jeho koncert už nemuseli poslouchat. Tady vidíte, jak si získat dostatek místa kdekoliv v kempu. Stačí sebou mít tátu, co pořádně chrápe. Napište nám i váš příběh na hitradio.cz, zítra vyhlásíme vítěze. No a za chvilku už do uší třeba Benson Boone nebo Hunter X.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Eva Farná nebo Katy Perry, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Auto není trezor. I v této části léta, dovolených a prázdnin policie upozorňuje, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
13: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
12: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady a ani náhradní klíče. Čeští vězni se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězenských cel a ložnic, a to až na rok 2030. Krok zdůvodňuje potřebou stabilizovat personální situaci vězenské služby a získat chce také více času na dokončení započatých a plánovaných staveb. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na rozsáhlém území Sicílie. Na ostrově přeživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a silné poryvy větru. Evakuováno bylo kvůli tomu stovka obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí a zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Důležitá finanční injekce pro obchody na jihu Moravy. Kraj rozdělil skoro 4 miliony korun na záchranu víc než 40 venkovských prodejen. Částka 100 tisíc pomůže například prodejnám v Krásensku, Habrůvce nebo Tasově vykryt nutné výdaje. Jde o obchůdky ve vesnicích pod 100 tisíc obyvatel, kde prodejnám hrozí zánik.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dneska si užijeme den s proměnlivou oblačností, může sprchnout a výjimečně hrozí i bouřky. Teploměr nabídne v Brně a na jihu Moravy až 25 stupňů.
14: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Venku tma, zataženo, co? Aspoň se na chvilku vydýcháme, jo? Hot and cold, to bude i tady. Katy Perry právě teď.

Robin Schulz a Dennis Lloyd společně dohrávají v éteru Hit Rádia. A je tady další šance vyhrát Disney Plus na rok zdarma. Je to tak, ano, už příští pondělí, už je to za pár dní, dorazí právě na Disney Plus nová premiéra, seriál Posedlost, thriller, honba za šílenou sériovou vražedkyní. A jako podívaná, to bude rozhodně naprosto skvělý, no a proto některým z vás dáme roční předplatné na Disney Plus. A opět stačí zapojit se do debaty. Dneska mě zajímá zásadní věc. V čem jste? Lepší detektiv než policie. Co dokážete prostě vypátrat rychleji než profesionální detektiv? Ať jsou to ztracený ponožky, založený klíče, slevový kód, ten zmizelý ovladač, jo? Nebo třeba i restauraci podle jediný fotky jídla. Co vy dokážete vypátrat mnohem lépe než jakýkoliv zkušený detektiv? Pište na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten si odnese roční předplatné na Disney+. Tak držím pěsti a pište.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Hit Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: I'll be ready, Sunblock. Posloucháte Hit Radio a vy všichni děláte normálně špatnou práci. Jako většina našich posluchačů by očividně měla být dávno u policie. Jo, protože my tady řešíme, v čem jste lepší detektiv než policie. Co musíte pravidelně, co jsem tak pochopila, doma hledat a vždycky to najdete, jo. Nebo opravdu normálně vás všechny nechám přeřadit k policii a pak už to bude všechno hezký. Každopádně ano, v rámci toho, že tady pro vás mám i dneska předplatné roční na Disney+, jsem musela vybrat jenom jednu z vašich zpráv, ačkoliv bych to nejradši dala vám všem a díky moc za všechny ty zprávy. Tak nakonec jsem vybrala zprávu od Sofie a možná budete chtít využít její služby případně, jo? Sofie píše, nejlepší jsem v tom najít něčí Instagram, stačí jméno a nějaká drobná informace a už je mám. Často pomáhám kámoškám hledat kontakt na kluka, který se jim zrovna líbí. Sofie, já se tě ozvu. To se bude do budoucna hodit, takže kdybyste někdo potřeboval někoho najít, tak můžete se ozvat tady Sofii. Každopádně Sofie, tahle tvoje dovednosti vynesla roční předplatné na Disney+. Gratuluju a vy nesmutněte, další šance zase zítra. Za chvilku už do uší další hity čekají nás Imagine Dragons nebo Rehab.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
12: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rehab in my head v éteru Hit Radio. Důležitá otázka. Díváte se dolů na místo, kam si chcete sednout? Jako, věřím, že to tak nějak mimo něk děláme všichni, jo? Že se chcete podívat, jestli je to sedadlo třeba čistý. Jo, jestli tam není voda, nebo nějaká špína, nebo třeba had. Jo, ano, ano, opravdu. Pojďme si tohle pravidlo osvojit. Než si sedneš, vždycky se podívej dolů. Zapamatujte si to, zapište si to někam. Je to důležité. Jednomu chlápkovi v Americe to teď zachránilo nervy, život, v podstatě úplně všechno. Jo, jenom si zkuste představit tu situaci. On se totiž kouknul dolů a v záchodový míse našel krajtu královskou. Ona teda údajně byla ochočená, jo, což může znít jako polehčující okolnost, nepřijde mi vůbec, vůbec. Prostě představte si, že si sednete a až pak zjistíte, že pod váma je krajta královská. Výborná představa. Je mi jasný, že až teď půjdete na záchod, budete na to intenzivně myslet. Omlouvám se, ale aspoň se naučíte dívat se vždycky nejdřív dolů. No a teď malá příprava na večer. Ano, i dneska v 18.00 startují Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kors.

0: Like it a křídla s námi na Hit Radio a kamarádi, už zítra.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, pátek patří výhrám. A tak než vyrazíte na víkend, my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou tady u nás v éteru. Mám pro vás 10 otázek, jo, a vy budete odpovídat. A za každou správnou odpověď máte tisícovku na kartě na Orland. Ano, tankarta Easy je ve hře a vy si ji můžete nabít až na 10 tisíc korun. Navíc ty odpovědi, ty je strašně jednoduchý, jo, protože každá odpověď je číslovka mezi jedničkou až desítkou a neopakujou se. Takže stačí uhádnout pár prvních dobře a pak už vás to vede úplně samo. To je skvělý, že jo? Tak nezapomeňte, protože zítra nás čeká první páteční kolo. A vy si tak potom u Orlenu můžete nejenom samozřejmě skvěle natankovat, ale taky se občerstvit, což na těch cestách máme prostě rádi. Takže zítra první kolo dokonalé desítky. Moc se těším.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
3: Ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
6: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Bruno Mars nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v opuštěné ulici na úrovni městského úřadu probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Zemřel jeden člověk. Ve vrtulníku bylo celkem 5 vojáků. Záchranné práce stále pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda je zveřejní, až to situace umožní. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
13: Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současnost, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
12: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Rekordman v počtu ligových startů záložník Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Naposledy působil na Slovácku. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Frekventovaná komunikace na Brno bude bezpečnější. Silničáři začnou za 2 měsíce stavět přeložku silnice 1/43 mezi Černou horou a Závistí na Blanensku. Za 250 milionů korun komunikaci napřímí a ve stoupání vzniknou 2 pruhy pro snažší předjíždění. Hotovo by mělo být za 11 měsíců.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dneska si užijeme den s proměnlivou oblačností, může sprchnout a výjimečně hrozí i bouřky. Teploměr nabídne v Brně a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. Za chvilku nepopulární názor, teď ale další hity.
14: No a král romantických vyznání, Bruno Mars a Just the Way You Are.

a co? Bruno Mars na Hit Radio. A je čas dát si jeden nepopulární názor. A na tohle jsem moc zvědavá, jak k tomu přistoupíte. Dámy a pánové, nemusíte se stydět za to, že dítěti občas půjčíte tablet. Jo, jako, hele, možná to rozdělí rodiče, nerodiče, i lidi, kteří mají ideálně na výchovu silný názor, hlavně v restauraci u vedlejšího stolu, ale není ostuda občas dát dítěti do ruky tablet. Jako občas, samozřejmě, ne jako náhradního rodiče, ne jako digitální chůvu na celý dětství, ale prostě, když jste v koloně, nebo u doktora, nebo třeba v restauraci, nebo ve vlaku, prostě potřebujete těch 10 minut ticha. Blbejch 10 minut, tak z vás tablet rozhodně nedělá rodičovskou trosku. Takže co vy? Důležitá věc. 777-937-777. Je podle vás tablet v ruce dítěte rodičovské selhání? Nebo je to prostě moderní verze nějaký hračky v kočárku, piškotu a takových věcí? Schválně. Stalo se vám to někdy, že třeba i jste tomu dítěti ten tablet dali a vlastně vás to v tu chvíli úplně zachránilo? Napište mi na 777-937-777, jaký názor na to máte vy. A k tomu další hity, za chvíli Jeleni, teď je tu Avicii.

Skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu. A my tu řešíme nepopulární názor a to, že se nemusíte stydět za to, když občas prostě dáte dítěti tablet nebo obrazovku, jo? Že to není tak strašný. Třeba Denisa píše, za mě poměrně trefně, když jsem byla malá, koukali jsme celý dopoledne na pohádky v televizi. Jenom jsme tomu neříkali screen time, ale sobota. Což je fakt, já si pamatuju, jak jsem vstávala ve 4 ráno o víkendu, abych viděla všechny ty pohádky. Jo? David píše, já jsem dal takhle dceři tablet v čekárně u doktora. Vedle seděla paní, která mě nejdřív příšerně odsoudila pohledem. Pak jí zazvonil telefon a ona půl hodiny řešila nějaký slevy v obchoďáku. Tak mě to zase uklidnilo. No, což je teda další, že často vás prostě soudí lidi, kteří by vůbec vás soudit neměli. Tady píše Lenka, že když bylo po covidu, my jeli autem do Chorvatska, tak jsme cestou zpět chytli kolonu. Stáli 5 hodin a pouze popojížděli. Srdce byly 4 roky a díky tabletu vydržela. Navíc venku 30 stupňů. Jinak teď je 9, má tablet na cestování a mobil vždy na chvíli třeba půl hodka denně. Řídím se tím, ať si každý rodič to dělá po svém, neodsuzuju. Ale a za mě přesně to je ono. Prostě těch blbejch 10-15 minut vám může ušetřit spousty nervů. Pište dál na 777-937-777, jak to doma s tabletama máte vy.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine v Éteru Hit Rádia a jste skvělí. Tady totiž nikoho soudit nebudem. Řešíme nepopulární názor a ano, že není ostuda dát dítěti občas na chvíli obrazovku. Peťa píše, rozhodně tablety a telefony dětem do ruky, ano. Děkuju za to, že žiju v téhle době, telefony a tablety mi pomáhají, i když se o ně děti hádají. No a Hanka třeba píše, tablet dítěti občas půjčím a nestydím se. Stydím se jen za to, že znám naspaměť všechny písničky z dětského YouTube. Jo, to chápu, mám malý sourozence, je to strašně těžký tohle. No a jinak mě hodně baví zpráva od maminky Kláry, která píše, tablet není problém. Problém je právě rodičovská vina. Dítě si na 20 minut pustí pohádku a já mám pocit, že jsem právě zničila jeho budoucnost, vztah k přírodě i jemnou motoriku. Tak to ale není. A to je asi ta pointa, jo? Jako netvařme se, že je tablet zázračný výchovný nástroj. Není, to je jasný. Ale taky z toho nemusíme dělat digitální peklo, jo? Když si dítě pustí 3 díly pohádky. Je to úplně v pohodě, koukali jsme na ně taky. Jo, takže důležitý je, jak dlouho, kdy, proč a jestli má mimo obrazovku normální život. Takže prosím vás, ne. Nemusíte se absolutně stydět za to, že vašemu dítěti občas půjčíte tablet nebo telefon a jestli na vás bude někdo křivě koukat, tak ho pošlete za mnou. To je dobrý, co? Za chvilku další hity čekají nás Coldplay, Little Simsa, Burna Boy nebo Guru Josh Project.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Naštěji už tam budem.
2: Přestaň. Štěj mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazajitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Guru Juice Project právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No a blíží se to 15. hodina, s tím taky vaše odpolední show.
1: Už se to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Hola, odpolední nálada se blíží, ať už jedete z práce, na nákupy, z nákupů, nebo jen bojujete s posledními hodinami dne, Hit Radio City Brno vám je určitě zpříjemní. Každé všední odpoledne chystáme odpolední show a ani dneska neuděláme výjimku. Od 15. se na vás těší Igor Doložal.
1: Hit Radio City Brno,

0: Je skvělá, co? Kateřina Marie Tichá v éteru Hit Rádia. Blíží se nám třetí hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho čtvrtečního dne. Slyšíme se opět zítra, přesně ve 12, se srdcovkama. Jo, i zítra je na co se těšit. Já se budu těšit na vás. No a ještě než odejdu, tak docela tady máme další songy a třeba i trochu té motivace. Takhle při čtvrtku. Kelly Clarkson na lepší náladu už za chvilku. Mějte se krásně, ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8. Rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
2: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
1: Ale vlastně David rehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo? Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Na Hit Rádiu City Brno se nám blíží 15. hodina, vyrážíme znovu na silnice, je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Pokud jedete po D1, tak 195. kilometr ve směru z Brna na Vyškov. Tady se v koloně srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a přerušovaná kolona má zatím, a teď se držte, 5 kilometrů. A také pokud jedete přes Blanensko, respektive Letovice v Zámecké ulici, tady srazilo osobní auto chodce, na místě máme záchranné složky. Na Brněnsku za Pohořel Licemi ve směru na Přibice u Rybníka. Tady se nám srazila dvě osobní auta, máme tam omezení provozu. No a také na D1 na 195. kilometru ve směru z Brna na Vyškov. Tady se střetlo osobní auto s nákladním a kolona má zatím 5 kilometrů. Také na výjezdu do Modřic od Ořechova se střetlo osobní auto s nákladním. I tady je omezení provozu zhruba až do 17. hodiny, takže pevné nervy. Přeju pokud možno klidné a šťastné cestování. Jakékoliv dopravní info můžete zavolat, případně poslat zprávu na náš WhatsApp 728 790 848, hlavně opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: On air,
4: online
1: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Auto není trezor. V době letních dovolených policisté znovu upozorňují řidiče, aby v zaparkovaných vozech nenechávali své věci. Pokračuje policejní preventistka pro Středočeský kraj Martina Hamplová.
8: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
7: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady ani náhradní klíče. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo asi 140 památek. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. Hradozámecká noc proběhne 22. srpna, kdy budou památky otevřené i po setmění a chystají si i mimořádný program. Noční život v Bruselu se pořádně prodraží. Belgická metropole patří mezi 20 nejdražších měst světa, jak vyplývá ze studie, která porovnávala ceny piva a cigaret. Za posledních 10 let se skoro zdvojnásobily. Vůbec nejdražší noční život je pak v australském Melbourne. Praha skončila 1.40. A zprávy zakončíme fotbalem. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. Řadu úspěchů ale prožil taky na západě Čech v Plzni, se kterou získal 4 ligové tituly. Během 22 sezon Petržela odehrál přes 530 zápasů a nastřílel 60 gólů.
9: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Zpoždění v rozsahu 5 až 10 minut aktuálně evidujeme pouze na autobusových linkách v okolí Zvonařky, Staré Osady a na dálnici D2. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
0: Venku máme pocitově chladnější den, vítr nám pofukuje, odpoledne se bude hodit možná i deštník. Teploty se motají tady u nás v Brně a na Jižní Moravě kolem 22 stupňů Celsia, no a k večeru se obloha začne umoudřovat, ale teploty ty ještě řachnou na 9 až 12 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: Ale můžeme jásat, čtvrteční odpoledne je tady, takže i na Hit Radio City Brno víkend. Hádejte kde? No v dohlednu. Igor Doležal přeje super odpoledne, zdravím všechny makáče a dříče, pokud nás ladíte tedy v práci. A pokud už v rytmu odpolední show užíváte volna, o to líp. Ve všech případech vám servírujeme vše, co k dobré nálepce vsázíme, třeba na super muziku. Co tak Dan Bárta? Může být?

Hezké odpoledne, tady je Hit Radio City Brno a teď tady mám něco pro všechny cestovatele. Znáte schválně portál Use It Travel? Totiž Brno už není jenom špilas, drak, kafe nebo škopek v centru. Nová mapa ukazuje turistům, že dobrodružství začíná i za cedulí Brno končí. Mladí tvůrci z evropské sítě Use It Travel připravili mapu míst, která baví hlavně mladé cestovatele. Tentokrát ale udělali výjimku, nevzali jenom ulice a zákoutí Brna, ale poslali návštěvníky objevovat i okolí Brna, protože i za hranicí města se prý skrývají poklady. Stačí sednout na vlak nebo autobus a za pár desítek minut můžete vyměnit městský ruch za klid v Kuřimi, romantiku kláštera Róza Celý v Dolních Kounicích, anebo příběhy Ivančic, Židlochovicka a Rajhradska. Já bych tam ještě přihodil Horňácko, Velkou Javořinu, Lhotky a Vápenky, protože i tam je krásně, ale já jsem se i na mapu díval a musím říct, že mají to fakt jako peckovně zpracováno. Hlavně podobnou mapu jsme využívali v minulém týdnu v Portu v Portugalsku, kde bylo parádně označeno všechno, co byste opravdu neměli vynechat. A jsem moc rád, že taková mapa už funguje také u nás v Brně. A měl bych vzkaz i pro turisty, pokud jsem se já a moje drahá díky této mapě v Portu nestratil, tak vy se nestratíte ani v Brně, Kuřimi a v Čebíně. V Čebíně tam už vůbec ne.

0: Na Hitradio City Brno doznívá jeden z největších hitů roku 2000. Finští Bamfunk MCs a Freestyle. Teda musím říct, že tohleto slovo se v písni opakuje tolikrát, že kdyby existovalo třeba karaoke v mistrovství světa v jednom slově, tak Bamfunk MCs by měli velkou šanci fakt jako vyhrát. No, ale pamatujete, že největší hvězdou klipu nebyl zpěvák, ale ovladač? Legendární magický přístroj, kterým kluk v metru zastavuje a přetáčí lidi jako video. Tak jako za mě takový ovladač by se hodil hlavně v pondělí po ránu v práci, že? To by byla pecka, kdybyste si mohli otočit šéfa mezi futrama, švihej dom a vrať se, až budeš mít lepší náladu. Tak kéž by. Každopádně za chviličku na Hitradio City Brno máme kromě další parádní muziky pro vás i návod na to, jak si můžete i dneska vyhrát dva volňásky na koncert v rámci hudby na Vinicích. Takže pokud se vám to ještě nepoštěstilo v tomto týdnu, nevadí, za chvilku budete mít znovu šanci.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu

0: Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno dozněl Ed Sheeran Old Phone a samozřejmě ani dneska, ať už máte starý nebo novější telefon, a to vůbec nevadí, protože pokud máte ten novější, tak je celkem možné, že v tom máte už naši apku 720 890 848, což je náš WhatsApp, a díky němu můžete i dneska bojovat o stupenky na hudbu na Vinicích. A na koho se letos můžete těšit, tak třeba dorazí Kateřina Maria Ticha. Nebudou chybět letos ani vtipálci, pánové z kapely MIG 21. A ze Slovenska dorazí mimo jiné také skvělý Adam Ďurica.

0: Ale samozřejmě, pokud byste chtěli vyrazit na hudbu na Vinicích letos, tak mám pro vás nabídku. Vy sami si můžete vybrat, na který koncert vyrazíte a vyjedete. Pokud vás láká víno, hudba a letní atmosféra, tak rozhodně v nějakém krásném koutu Moravy si užijete. Stačí mrknout jenom na termíny na hudbanavinicich.cz a pak už jenom trošku štěstí. A samozřejmě i dneska pro vás budu mít takovou malou hudební detektivku. Schválně se ptám, komu patří tento hlas?
1: Hráli jsme v Londýně třikrát, hráli jsme v Americe v 6 městech. První koncert jsme měli v roce 99 v prosinci.
0: No, může to být pro vás taková nápověda, ale pokud mi na náš WhatsApp 728 820 848 napíšete, kdo, která hvězda letošního ročníku hudba na Vinicích právě teď zazněla, tak máte už jenom krůček od toho, abyste vyhráli dva volňásky. Takže držím palce, 728 820 848, to je náš WhatsApp, po 16. do rozlouskem.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Za 4 minuty máme 3:15, ladíte Hit Radio City Brno, toto byl úžasný Kvaps a Walk, za chviličku Offenbach, Kamrat a nebo No Doubt Don't Speak. No a také mrkneme do kalendáře, dneska máme den nádherných babiček a myslím, že každá babička je krásná. A také musím říct, že moje babička mě nedávno teda totálně rozsekala, a když jsem jí byl totiž představit svou drahou, jo, tak říkám, babi, co na ní říkáš? A ona, no, nic moc. A mojí holce říká, dej si na něho pozor, on ty baby nějak střídá. No, má to bábenka už trošku domotané, ale moc jsme se nasmáli. Máte také s nějakou babičkou nebo se svojí babičkou nějaký podobný zápich? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 728 890 848. Zdravím, babi.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně. Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byl Kamrad Be Mine, no a samozřejmě i dneska soutěžíme o volňásky na hudbu na Vinicích. Vyhrát můžete dvě vstupenky, kde si můžete samozřejmě vybrat koncert, kde spojíte víno, hudbu a letní pohodu. A dneska hledáme jméno, které patří tomuto hlasu pěvecké hvězdy.
1: Hráli jsme v Londýně třikrát, hráli jsme v Americe v šesti městech. První koncert jsme měli v roce 99 v prosinci.
0: A budou hrát určitě i na hudbě a na Vinicích. Takže pokud tušíte, klidně napište svůj tip na náš WhatsApp 720 890 848. Po 16. se na někoho z vás usměje štěstí. Teď už no doubt.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak to byly Miraj, my teď rážíme na silnice a samozřejmě přejeme šťastné cestování, ať už jste kdekoliv v Jihomoravském kraji. Začínáme v Brně, pokud byste projížděli přes... Kde pak to mám? Jo, tady. Opuštěnou ulici na úrovni městského úřadu. Tady jsou hlášeny aktuálně práce na silnici. Omezení provozu tady potrvá až do 31.8. Pokud jedete na trase Svitavy Brno u Milonic, tady v pravém pruhu probíhá také oprava vozovky. Na D1 na 182. kilometru ve směru do Prahy likvidují hasiči požár travního porostu podél dálnice, tak počítejte tady v tomto úseku s velkým zdržením. Na D1 na 195. kilometru ve směru z Brna na Vyškov, tady se nám v koloně srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona sahá až za Ostrovačice. Píha, to je teda štrka. A také na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Ořechova se střetlo osobní auto s nákladním a také na Brněnsku za Pohořelicemi ve směru na Přibice. Tady se u Rybníka srazila dvě osobní auta. Přejeme šťastnou cestu. Jakékoliv informace z vaší trasy můžete poslat zprávou na náš WhatsApp nebo hlasovkou 720 890 848. Děkujem.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: Je 16 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkartová. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Podle analytiků se na tom podepsalo i zrušení státní regulace cen pohonných hmot. Litr benzínu šel za poslední týden nahoru asi o 2 koruny. Prodává se v průměru za 42 korun. Víc zdražila nafta o téměř 5 korun. Litr teď vychází na 42,20. Policie varuje před dalším typem podvodů. V posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní anebo rovnou platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala v tomto týdnu desítky dotazů od zákazníků. Organizace v Česku a Německu chtějí více spolupracovat při ochraně přírody. Nový projekt Síť pro přírodu se zaměřuje na Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj a na sousední Sasko. Spolupráci dosud bránila jazyková bariéra nebo nedostatek personálních kapacit. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále, které začne za hodinu, se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí. Také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. V finále se pak pojede od 9.
14: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Zpoždění v rozsahu 5 až 10 minut aktuálně evidujeme pouze na autobusových linkách v okolí Zvonařky, Staré Osady a na dálnici D2. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb.info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
1: Jak se dívám na teploměr, aktuálně v Brně máme 23 stupňů Celsia, velmi podobné to je na Blanensku i na Znojemsku. Maximálka by se dneska mohla dotáhnout až na 25, no ale samozřejmě pocitová teplota může být nižší. Do toho také polojasno až skoro jasno a také pěkně pofukuje. Co se týká noci, tak v noci se může oblačnost zvětšovat. Spolu s ní se může objevit i nějaká přeháňka a nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů.
11: Hit Radio City Brno.
1: I krátce po 16. s vámi Igor Doložal, no a už za chviličku budu někomu z vás volat, takže pokud jste si tipovali, komu patří hlas naší ukryté hudební hvězdy, tak buďte napřímo, protože za chviličku to na Hit Radio City Brno v odpolední show rozlouskneme a někomu z vás věnujeme dva volňásky na hudbu na vinících. No ale ještě předtím třeba další parádní muzika, ať vás ještě trošku víc podpoří, pokud jste v Hokně, Miles Smith.

0: Posloucháte odpolední show Hit Radio City Brno, čtvrteční odpoledne v plném proudu, a tak si říkám, že bychom mohli opět někoho z vás vytočit, ale samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, takže pokud jste typovali ten hlas, který je potřeba odhalit, tak možná vám zvoní telefon.
1: Ahoj, tady Verča.
0: Ahoj, tady Igor, Hit Radio City Brno. Veru, víš, proč ti volám?
1: Ano, vím, proč mě voláte.
0: Tak, my jsme dneska v rámci soutěže vstupenek Hudba na Vinicích typovali tento hlas.
2: Hráli jsme v Londýně třikrát, hráli jsme v Americe v 6 městech. První koncert jsme měli v roce 99 v prosinci.
0: Tak, a my jsme se ptali, komu patří tento hlas, tak Veru. Kdo to je?
1: Já jsem byla přesvědčená, nebo jsem přesvědčená, že je to Jirka Macháček.
0: A je to úplně přesně, protože dneska jsme do naší detektivky hudební, samozřejmě v rámci odpolední show a soutěže o vstupenky na Hudbu na Vinicích, schovali právě doktora práv Jiřího Macháčka.
1: No to je bomba.
0: Já tleskám. Verčo, tak usmálo se štěstí, dvě vstupenky na libovolný koncert Hudby na Vinicích jsou tvoje. Co ty na to?
1: Děkuju moc, perfektní, moc děkuju.
0: Není zač? Koho vezmeš sebou?
1: No, možná manžela, možná někoho jiného, nevím, jak ještě se domluvíme.
0: Jo tak, ale věřím, že nebude problém vybrat ten správný koncert. Kam by ses chtěla podívat, schválně?
1: No, to ještě nevím, my jsme byli teďka ve Válticích, byli jsme na Ďuricovi, takže nevím, ještě se musím podívat, kdo tam dál vystupuje, láká mě teda Kateřina a Marie Tichá, takže uvidíme.
0: Jasně, tak já věřím, že si to ve Vinohradě užiješ, i se skleničkou vína místo motyky, no a samozřejmě krásné hudební zážitky, bude to opravdu nádhera, doufám, že vyjde počasí, jo?
1: Děkuju moc krát.
0: Tak se opatruj, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, to byla Verča. Pokud vám to dneska nevyšlo, nevadí. Zítra je taky den, takže zítra opět zkusíme nějakou další hvězdu Hudby na Vinicích. Doporučím www.hitradiocitybrno.cz, případně Hudba na Vinicích.cz, protože i tady najdete veškeré informace o tom, kdo, kde, kdy hraje, tak držme palce.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: Tak to byla trumpetka Omi a za chviličku třeba i Lady Gaga anebo kapela Činasky Venku je na nule, tak to bychom možná dneska ani nebrali. Každopádně pokud byste rádi viděli Venuši, Saturn anebo Mars, tak za chviličku vám v odpolední show Hit Radio City Brno poradíme, kam se můžete třeba už příští týden v pondělí vypravit podívat, protože do té doby to tam mají úplně vyprodáno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Od 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten již zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Nic z toho, o čem nám teď zpívali činasky, rozhodně venku neplatí. Na jižní Moravě máme teplotu kolem 22 stupňů Celsia a to myslím, že o víkendu bude ještě lepší, takže pokud byste rádi vyrazili na mnohá místa, tak teď je tady pozvánka a přehled toho, co se na vás chystá. Pokud milujete stejně jako já pozorování letní oblohy, samozřejmě hvězd a podobně, pak byste se mohli vypravit na pozorování večerní oblohy na brněnskou hvězdárnu. Nejbližší volný termín je příští pondělí 27. června. Od 22 hodin. A pokud byste se třeba dneska, když to trošku vítr rozfouká, jo, ta mračna, tak mrkli na západní obzor, tam září jasná Venuše v souhvězdí Lva a druhou polovinu noci až do svítání ovládá Saturn a ráno je nad východem viditelný Mars, takže pokud byste se chtěli pokochat třeba při cestě do práce, tak máte možnost. Každopádně zveme také na hudbu na Vinicích, kam se už zítra v pátek 24. července vydá společně s váma i Kateřina Marie Tichá do vinařství Lahofr ve Znojmě. Čtyři tenoři vystoupí ve vinařství Sonberg a zítra 25. července pak v Sonbergu v Popicích vystoupí v rámci hudby na Vinicích i slovenská, dneska už legenda, kapela No Name. No a pokud byste se rádi schladili a máte malé dětičky od 4 do 10 let, navíc byste potřebovali trošku unavit, jo, tak doporučíme výlet za medvědem Brunem, který i letos provádí děti právě v tomto věkovém rozmezí v jeskyni Výpustek u Kstin v Moravském Krasu. 3/4hodinová interaktivní zábavně vzdělávací prohlídka jeskyně na Balaninsku vás rozhodně nesklame, takže pokud se vypravíte, věřím, že dětičky budou zírat na medvěda Bruna a také na tu krásu kolem. Teď už Justin Timberlake na Hit Radio.

0: Do Zemědalského kohouta jsme se na Hitrádiu City Brno podívali těsně před 4:45. Francouzi mají Eiffelovku, šneky víno zas, tuto zpěvačku. A když přijde na zmrzku, jo, tak teď se možná váš svět úplně zhroutí, protože stejně Frantíci skončí u Vanilkové. Ano, přesně. Dneska máme den vanilkové zmrzky a víte, v čem je nejenom ve Francii, ale u nás kouzlo této zmrzky, tak je to asi zmrzka, která umí všechno, zachrání horký lední den, kámoší se s čokoládou, ovocem i dortem a zároveň funguje úplně sama. Tak nevím, jak vy, ale já vždycky, když přijdu někam na zmrzku, třeba s mýma dcerama, tak ty si vybírají všechno možné různé příchutě a já vždycky skončím u vanilky. A nebo citronové. A moje holky si vždycky ťukají na čelo, jestli fakt jako neznám žádnou jinou. No, když nevíte jakou, dejte si prostě vanilku, to je bezpečná volba.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Jo, jedeme na silnice. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Hit Radio City Brno přeje pokud možno šťastný dolet a buďte opatrní, pokud jedete na příjezdu do Brna po dálnici D52 u odbočky na Modřice. Ve směru od Pohořelic havarovalo osobní auto s nákladním a blokují částečně provoz a kolona má přes 1 kilák. Také na D1 na 195. kilometru ve směru z Brna na Prahu bourala dvě osobní auta. Ustojí to tady po nehodě u Krajnice. Také po nájezdu, respektive na nájezdu na dálnici D1 z Brna na Ostravskou dálnici ulice 203. kilometr, jo, je to Ostravská ulice, aha, 203. kilometr ve směru na Vyškov, tady blokuje provoz nehoda, i tady máme zdržení v kilometrové koloně. Na trase Svitavy Brno u Milonic v pravém pruhu probíhá dneska až do 18. údržba a oprava vozovky. No a také buďte opatrní, pokud jedete na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Ořechova. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Je toho nějak moc, tak možná by bylo dobré trošku ubrat, zvolnit a dát si někde na benzince třeba kavčo. 720 890 848, to je naše číslo, na které můžete v rámci WhatsAppu posílat zprávy nebo hlasovky, jak vám to jede. Moc děkujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Máme 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Armáda pozastavila provoz všech vrtulníků Venom a Viper až do ukončení vyšetřování dnešní tragické nehody u náměště nad Oslavou. Jak od nás víte, na vojenské základně se dnes krátce popoledni zřítil vrtulník Venom. 4 vojáci se zranili, 1 nepřežil. Na Břeclavsku se objevil mýval severní. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok potvrdila fotopast. Šelma pochází ze Severní Ameriky. U nás představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky nebo měkýše. Mývalové se objevují také v Ostravě nebo v Karlovarském kraji. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o skoro 14%. Prodalo se přes skoro 1 150 000 vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesl, prodej bateriových elektromobilů vzrostl o více než 60%. Vyšší prodeje pak zaznamenaly také hybridy. Fotbalový hříšník Tomáš Chorý bude dál oblékat dres pražské Slávie. Navzdory opakovaným trestům od disciplinárky a vyřazení z kádru dostane druhou šanci. Za rozhodnutím údajně stojí sám majitel klubu Pavel Tykač, který se zasadil o chorého setrvání v Edenu.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Zdravím všechny posluchače Hit Radio City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k drobným zpožděním do 5 minut. Zpoždění v rozsahu 5 až 10 minut aktuálně evidujeme pouze na okružních linkách 44 a 84 v oblasti Zvonařky a Staré Osady a na lince 67 v úseku vedeném po dálnici D2. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
0: Aktuálně na Jižní Moravě měříme 21 stupňů Celsia. Pofukuje, ale tím pádem máme tu pocitovku o něco níž kolem 17 stupňů. Co se týká večera a noci, tak to má být polojasno až skoro jasno. Občas se může dostavit i oblačnost a spolu s ní i nějaká přeháňka. Nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů Celsia. No a co se týká zítřejšího dne, pátku, tak čeká nás celkem pohodový letní den. Ráno možná trošku svěží facka od vzduchu, bude jenom kolem 11 až 15 stupňů, přes den ale polojasno a teploty kolem 22.
8: Hit Radio City Brno.
0: Poslední společná hodina je na Hit Radio City Brno načatá a pokud byste chtěli pořádně ušetřit za oběd nebo véču, tak vydržte, protože už za chviličku vám prásknu, jak si zítra dopoledne můžete u Ondry Blaha vyhrát hned 3 poukázky na za celkem 15 stováků. Hit Radio. Tak držím palce, Igor Doložal stále s vámi, teď už Aleso a to Valou a za chviličku už novinka od Pokáče. Slyšeli jste? Pokud ne, držte vlnu, vyplatí se to.

0: Tak, tento chlapík nás baví opět. Skvělý pokáč a jeho aktuální pecka a novinka v éteru Hit Radio City Brno Solitér. Věřím, že potěšil všechny bětky. Je Eliško.
1: Nemaříme, posloucháme.
0: Tak ale my se teď zaměříme úplně na všechny a jedno, jestli jste posluchač nebo posluchačka Hit Radio City Brno, protože pokud byste se registrovali přes naše webovky www.hitradiocitybrno.cz a dopoledne u Ondry Blaha vám zazvoní telefon a vy řeknete po jeho zvednutí nevaříme, posloucháme, tak máte od nás pozvánku do restaurace Buffalo Americano Steakhouse. A ne za 5 kilo, ani za litr, ale zítra už za 1500, protože dneska to nevyšlo a volali jsme Janě, respektive Ondra Blaho volal.
2: Já se obávám, že to dopadne stejně jako včera, tedy bez úspěchu. Jana pracuje v obchodě, takže asi je za kasou a nemůže brát telefon. Tak dáme prostor jednomu z vás zase zítra, touhle dobou. A závěr tohoto pracovního týdne nás zastihne nikoliv s jednou, ani dvěma, ale rovnou třemi 500 korunovými poukázkami.
0: Takže pokud byste chtěli si pochutnat ve steakhouse Buffalo Americano za celkem 1500 korun, tak to napravte a registrujte se přes www.hitradiocitybrno.cz a zítra v dopoledním vysílání u Ondry Blaha čekujte svůj mobil, kdyby vám to zvonilo, tak to zvedněte, nevaříme, posloucháme, řekněte a máte vyhráno.
1: Americké stejky a v Brně nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace-buffalo.cz.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byla Taylor Swift, za chviličku Hozier, anebo jedna z novinek, Bibi Rexha společně s Faithless, New Religion, moc dobrá věc. Za chvilku si to můžete vychutnat pěkně nahlas. No ale ještě předtím samozřejmě opět odbočka ke službě Městské policie Brno, protože další, řekl bych, úlovek má pro nás Markéta.
1: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Náhodný klon jdoucí si v úterý na večer všiml trojice, která prý podezřele manipulovala s prodejním automatem v Židenicích. Vytočil proto raději linku 156 a strážníky na ní upozornil. Když se hlídka k automatu s konopnými výrobky blížila, spatřila jednu dívku a dva mladíky. Jeden z nich klečel a přes výdejní okénko se snažil získat zboží z automatu rukou. Dívka se mezi tím před hlídkou dala na útěk. Zatímco tedy jeden ze strážníků běžel za ní, druhý kontaktoval dva mladíky. 22-letý muž přiznal, že se snažil dostat zboží z automatu bez zaplacení. Mladá dívka v zápětí strážníkovi, který ji dostihl, vysvětlila důvod svého náhlého útěku. Přiznala, že je osobou v pátrání. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali státní policisty, kterým oba mladíky i hledanou dívku předali. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno, zdravím všechny posluchače i Rádia City Brno.
0: Ty jo, tak to teda, nějak moc na takovou bandičku, že jo?
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Už tam budem? Nech toho!
6: Každý už tam bude.
5: Přestaň!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8.

0: rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Mě by zajímala, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
4: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
3: Ale vlastně David rehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tak, jak se vám líbí novinka BB Rexa a aktuální verze legendárních Faithless New Religion? Doufám, že i vás pěkně nakopla. Každopádně, pokud máte letní pracovní splín a nejradši byste byli někde u vody, u moře a podobně, tak mám tady pro vás pár zaručených triků, jak alespoň vypadat, že makáte. Slyšíte dobře. Za prvé, jo, hodně klikejte a mlaťte do klávesnice. Nikdo totiž neví, co přesně děláte, ale když to zní důležitě, působí to důležitě. Za druhé, udržujte kreativní pracovní chaos. Hromada papíru na stole, to není nepořádek, to je důkaz, že se opět člověk snaží makat a je plný projektů. A hlavně pořád se kolegů ptejte, co ještě musíte udělat, respektive co musí udělat oni, a hned potom jim vysvětlete, co všechno musíte udělat vy. Vznikne tak krásný pracovní kolotoč, ve kterém nikdo nestihne nic, ale všichni budou mít pocit, že jedou opravdu naplno. A poslední rada, na všechno si trošku postěžujte, protože kdyby mě pořád někdo nezdržoval, už dávno vyřídím vlastní firmu a mám vilu u moře a 3 zaměstnance, protože někdy je největší pracovní výkon není něco udělat, ale přesvědčit okolí, že toho máte strašně moc. Chápete?

Vypadá to, že čtvrteční odpoledne se nám za chviličku přehoupne přes 18. hodinu a znamená to, že dorazí podvečerní time a podvečerní čas a samozřejmě i podvečerně večerní hudební vzpomínání. Vzpomínáte rádi? Tak já myslím, že pokud budete i dneska od 18. napřímo, tak se rozhodně můžete vrátit v čase a zazpomínat, co jste dělali třeba v době milénia, kdy Sarah Connor zpívala tuhletu krásnou, nádhernou věc.

0: Tak co, už to naběhlo? Pokud ne, nevadí, od 18. hodiny takovýchto vzpomínek bude daleko víc. Těšit se můžete také na 80-kovou pecku od Alan Park Project. A pokud jako já zbožňujete devadesátky, tak věřím, že takový hudební návrat do první půle devadesátek za projektem BG The Prince of Rap také přijde vhod. Jojo, první letní lásky, koupák, to bylo žužo. Tak s tím se pro dnešek loučí Igor Doložal. Přeju vám hezký čtvrtek. Zítra při pátečku vykročte tou správnou nohou a samozřejmě nezapomeňte na Hit Radio City Brno, protože od 15. hodiny se znovu přihlásím. Těším se a mějte se krásně.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viska z kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
1: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer. U zpráv přeje Lucie Daňková. Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se popoledně zřítil na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pak nepřežil, čtyři byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna.
5: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně.
4: Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to dnes šéf hnutí Vít Rakušan. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl, a to o téměř 14%. Prodalo se přes 1 150 000 vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesá, prodej bateriových elektromobilů rostl, a to o více než 60%. Vyšší prodeje zaznamenaly také hybridy. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí příští a přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: V průběhu večera i noci většinou polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě na severovýchodě oblačno s přehánkou. Ranní teploty kolem 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce kolem 5. Během dne proměnlivo, později odpoledne a na večer ubývání mraků. Nejvyšší teploty pro pátek 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů a vítr.
6: 18. hodina odbyla, posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal Pospíchal.

Je to sice písnička o zlomených srdcích, ale tolik pozitivní energie kolikrát nemají ani ty nejšpičkovější letní hity. Takhle stylově jsme odstartovali čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám na zlatém podnose budeme servírovat až do 21. večerní. Servírovat. No, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Na meníčku Hit Radia Captain Jack.

0: Taky na tuhle romantickou strunu jsme si na Hit Radio zadrnkali. A tohle je pokračování. V příštích minutách hudebního speciálu Hit Radio Classic velká vzpomínka na rok 1992. John Cicada tehdy pobláznil svět hitem Just Another Day. A přidáme třeba ještě Queeny už za pár minut na Hit Radio.
1: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dario G, Heaven is Closer, Feels Like Heaven. Tak to je věc, kterou jsme taky připomněli ve čtvrtečním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. A přesuneme se na taneční parkety roku 1983. Na tomhle ploužáku tancoval možná každý druhý z vás. Tak pojďme nostalgicky zavzpomínat na obrovský hit skupiny Police, Every Breath You Take, tady na Hit Radio.

0: taky. Takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. Hodně na pohodu. Další velká vzpomínka, chvilka nostalgie, Bluebells, Young and Heart. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Až tu 21. večerní vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu, kde jsme vyhrabali taky Michaela Oldfielda. Tohle je určitě největší hit jeho kariéry. Rok 1983 nám přišel vhod, protože přinesl tuhle fantastickou věc, písničku Moonlight Shadow. Vokálově pomáhala zpěvačka Maggie Reilly. A vy už za chvilku tenhle skvost uslyšíte v kompletním znění. Přidáme taky velmi netradiční duet Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? I to pro vás máme připravené do dalších minut. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu fantastických hitů.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jste určitě poznali, nikdo jiný než Scooter Ramp The Logical Song. Tímhle jsme se dostali až k 19. večerní, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Otevíráme dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký čtvrtek.

Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio klasiky v plném proudu. Ve čtvrtek 23. července jsme vám 9 minut po 19. nabídli taky tuhle klasiku. Lion Sleeps Tonight, singlovka, která má velmi bohatou historii. Poprvé ji měli možnost posluchači slyšet už v roce 1939. Solomon Linda tehdy se svou skupinou The Evening Birds napsala písničku Mbube. V jazyce Zulu to znamená lev. Nicméně to není ta verze, kterou by znal celý svět, a není to ani verze z roku 1952. Ta byla první anglická, tehdy se jmenovala The Vimave a byla od skupiny Weavers. Další singlovka vznikla v roce 1961, tehdy už dostala název The Lion Sleeps Tonight. The Tokens ji připravili, no ale my jsme si hráli tu z roku 1982. Tight Fits, kteří dobili s tímhle singlem hit parády po celém světě a zaslouženě mají místo taky v archivu Hit Rádia. Hudebním speciálu Hit Radio Classic teď zase trošku romantiky. Toni Braxton, tak to je zpěvačka, kterou určitě důvěrně znáte už od těch prvních melodií. Poznáváte písničku Unbreak My Heart? Tak tu pro vás máme a za chvilku dodáme taky chlapeckou partu NSYNC, kde mimochodem kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Hezký večer. Don't

0: Vydali taky jeden rekord v prodejnosti. Za první týden se jejich alba No String Attached z roku 2000 prodalo 2,4 milionu kusů. No a právě tohle číslo až v roce 2015 překonala zpěvačka Adele se svým albem 25. Tohle to už je Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Záležitost, kterou pro vás máme připravenou do těch příštích minut. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti a přidáme třeba i taneční věc. Captain Jack, Hollywood Project, Impossible, tak to je věc, kterou pro vás máme taky nachystanou už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla jedna z nejkrásnějších romantických balad 90. let. Beverly Craven písničku Promise Me vydala v roce 1990. Paradoxně s ní ale vůbec neuspěla. Nevzdala se, nerazila na tour po Británii, dostala se taky do několika televizních pořadů a pak, když o rok později písnička vyšla znovu v reedici, absolutně vystřelila a atakovala nejvyšší příčky světových hitparád. Není o rozchodu, není o tragédii, je o čekání na drahou polovičku v době, kdy se dva na nějaký čas musí odloučit. No a tehdy se stala taky takovou neoficiální hymnou války v zálivu, která byla v té době aktuální. Možná i to jí trošku pomohlo v tom dostat se mezi lidi. Máme připravenou taky českou skupinu, zástupce domácí scény, Kabáti. Možná už jste poznali, že s nimi vyrazíme na sever, tak si to dejte pořádně na hlas. A pořádně užijte. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium.

0: Tak tohle jste taky určitě dobře poznali. Soft Cell nám přispěli v playlistu Hitrádia Tainted Love. Záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. A tohle je další velká klasika. Vyrazíme si na sever do Švédska poslechnout skupinu Roxette, která se vrátila zpátky na hudební scénu. Po desetileté pauze opět vystupují, už navštívili taky Českou republiku, možná jste byli na jejich koncertě a možná slyšeli právě tenhle skvělý hit Spending My Time, který tady pro vás máme v playlistu připravený a už za chvilku vám ho budeme nabízet na Hitrádiu v plném znění. Taky Bartés, Bananarama nebo Farm, to všechno do konce hodiny stihneme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: tahle parádní věc se jmenuje All Together Now. Stojí za ní skupina Farm. Vám určitě velmi známá, věrná píseň. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Je to 20. večerní.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

Takhle energicky jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Posloucháte Hit Radio, my pro vás máme každý všední den mezi 18. a 21. to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás největší skvosty a nejúspěšnější songy hitparád od 80. let až po milénium. Teď vyrazíme do Lotyšska. Možná by vás z první dobré nenapadla nějaká skupina nebo interpret, který komerčně uspěl. Přesto jeden existuje. Partička, která si říkala Brainstorm, zpívá Maybe.

0: Pátek. To jsou pánové, kteří dali dohromady kapelu BSP. Hit číslo jedna, Země vzdálená, připravený v playlistu Hit Rádia. Taky nebo Vanessa Carlson, Thousand Miles. I to pro vás máme do dalších minut.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tahle písnička je nezaměnitelná, zejména díky tomu klavíru, který teď slyšíte pode mnou. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, druhý měsíc roku 2002. I na ten jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Přesuneme se do roku 95. Centauri dali dohromady taneční věc The Spirit.
1: I've been on this journey for years, but now I am stronger than ever because I have unlocked the secrets of the spirits.

0: Tohle je hodně rozjařená, trošku bláznivá skladba Adam and the Ants, Stand and Deliver, záležitost, kterou jsme hráli tady na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Máme pro vás opravdovou klasiku a velkou pohodu. I just call to say I love you. Stevie Wonder, nikdo jiný není majitelem tohoto charismatického hlasu. Taky takhle vám budeme hrát už za okamžik. I Belinda Carlisle přispěje, nebo BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams. I to je věc, na kterou budeme vzpomínat. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Do konce hodiny vám stihneme zahrát ještě tyhle fantastické hity.
1: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

Hodně ve stylu končí dnešní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic Lonely Symphony. Tak to je věc, která nám uzavírá to dnešní vydání. My pro vás další nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia, ale budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Tak uživejte čtvrteční večer s dalšími hity Hitradia. V té příští hodině to bude třeba partička Marquez, taky David Guetta nebo Ray. Rozhodně bude co poslouchat.

0: Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz Hit Radio. Hit Radio.

0: Otázky? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta-ta-ra-ra-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Se u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Vzal si dva lízy.